Maturanti bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jo!

Maturanti bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředná.
0: Haló?
3: No, Honvar, dobrý den.
0: Prosím vás, to jsou cvičky?
3: Ano.
0: Helejte se, tady je Mrázek Ústředná, zvoník od Matky Boží, já volám od svatého Antonína. Prosím vás, za kolik máte úplně obyčejný nějaký větší cvičky?
3: Já nevím, musíte mi říct nějaký rozměr, my máme asi 62.
0: Rozměr chcete, jo?
3: No.
0: No, já volám od paní Batyše a ta by potřebovala asi tak 25x5.
3: Jako, myslíte, normálně válcová svíčka, jo?
0: Normálně válcová svíčka, 25 cm dlouhá a široká 5 cm.
3: No, to by u nás bylo asi drahý. My to neděláme a kdyby jsme to dělali, tak by to vyšlo tak na 60-70 korun.
0: To je v pořádku.
3: Jo, že my děláme ručně všechno, no.
0: No, tím líp.
3: Jo.
0: Možná taky právě potřebuje ruční práci. Helejte se. A pak bych potřeboval takových 17 menších. 15x3, to stačí. To je pro jeptišky.
3: A tam těch velkých byste chtěl kolik?
0: No tak to velký dvě, jednu do zásoby, a nebo kdybych chtěl v obě dvě nějak najednou.
3: Jasně, no. Víte co, my vůbec takhle maličký objednávky neděláme. Já přemýšlím, to máme, takhle to, co jste chtěl pro ty jeptišky, tak to bychom měli 4 cm široký a 20 cm vysoký. A ty
0: no, to si myslím, že je dobrý. To nevadí, na cenu nehleďte, na cenu, hleďte se, já potřebuji hrozně pomoc, poněvadž já jsem scháněl mrkve a nic jsem nesehnal, měl jaký nesourodý rozměrý. A hlavně měli nastrouhanou mrkev, což jako je nepoužitelný, že absolutně.
3: Teď vám vůbec nerozumím.
0: Jo, mrkev byla strouhaná, takže to se nedá použít, jo.
3: Takže si ze mě děláte srandu.
0: Já si z vás nedělám srandu, já prostě potřebuji pořádnou mrkev pro abatyši. Dotazy?
3: No, tak se obraťte na někoho jiného.
0: A nevíte o někom, kdo by nás uspokojil v tomhletom směru?
3: Ne.
0: Kdo by nám udělal nějakou pořádnou svíci? Zbohem! Maximum muziky. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředná.
2: Vojsko Brno, čekejte, prosím.
3: Vojsko Brno 126.
0: Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Helejte se, já vám volám z vojenského veteránského časopisu Odboj.
3: No.
0: Prosím vás, kam se teďka dovolal? Do kanceláře?
3: Na Ústřednu.
0: A je tam, prosím vás, velitel roty nebo někdo?
3: Tady těžko, velitel, kde koho potřebujete?
0: A vy máte jakou hodnost, prosím vás?
3: Já jsem občanský zaměstnanec, tady jste na vojenské ústředně, koho chcete, já vás připojím.
0: Já připojím. Bych potřeboval nějakou gumu.
3: Jakou? Tady jich máme hodně.
0: Jednoho, přepojte mi nějakého vojáka.
3: No ale kam?
0: Předejte mi, kdo vám první padne pod ruku číslo, zmaškněte.
3: Ale mě pak zmáčí, že jsem vás přepojila, já potřebuji...
0: Dejte mi linku 205.
3: 205, nevím, kdo má linku 205.
0: Nezajímá, dejte mi linku 205.
3: 205 neexistuje.
0: Je to rozkaz!
3: Linka 205 neexistuje.
0: Dejte mi linku 25.
3: 25 linku nemáme.
0: Dejte linku 409.
3: 409 taky nemáme.
0: 149.
3: Můžete pokračovat, nemáme.
0: Aké máte linky?
3: Máme hodně linek, ale takový, jaký chcete, nemáme.
0: Tož dáte mi nějakého toho zeleného hlavu, nebo se na to můžem vysrat?
3: Zeleného hlavu, tady jich je hodně.
0: Dajte mi nějakou zelenou hlavu, lebo uvidíte, co to já za stropím, za bordel.
3: Až mi řeknete jméno té zelené hlavy, já vás přepojím.
0: Novotný.
3: Novotný? A jak dál? Tady jich bude víc.
0: Jednoho z nich.
3: Novotný, jednoho
0: z nich. Petr.
3: Myslíte, že zrovna jste se trefil do takového, který...
0: Zkusil jsem to, uvidím teraz.
3: No.
0: A všim mi ukážte, jestli máte tam Petra Novotného, nebo nemáte.
3: Petra Novotného tady nemáme teda.
0: Tož dajte mi Pavla.
3: Pavla?
0: No jasný.
3: Novotného.
0: Novotného.
3: Pavlíka. Tak zkusíme, jestli tady nějakej bude. Novotného netrefil, další jméno.
0: Novák.
3: Novák. A jak dál, já potřebuju vědět aspoň jméno. Takových českých jmen tady je Habakuk.
0: Jara.
3: Jara? Mám tady, já vás spojím.
0: Jo, ale až z jara došel mi kredit. Nazdar.
1: Evropa 2.
4: Maximum muziky.
1: Evropa 2.
4: Evropa
1: 2. Evropa 2. 8. Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
9: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: ahoj.
1: Nazdarek.
0: 6 hodin Evropa 2. Začínají zprávy.
1: Dobré ráno, ještě jednou. Česko čeká ode dneška výrazná změna počasí. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou se citelně ochladí a přidají se srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu. Zlepšení by mohlo přijít až během příštího týdne. Ve Středočeském kraji platí od včerejška na řekách Vltava a Labe stav nedostatku vody. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané, a to až do konce dubna. Opatření má zpomalit pokles hladin v přehradách Slapy a Orlík. Teď už má slovo Zuzka.
2: Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný fotbal dronů. Tento světový fenomén, který propojuje pilotáž dronů, elektroniku, konstrukci, programování i práci v týmu, má lákat žáky k technice a novým technologiím. Plzeň je první město v Česku s certifikací pro mezinárodní turnaje. Zájem žáků a studentů o hraní je enormní. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ester Ladecká vstoupí do nové sezóny s obměněným realizačním týmem pod vedením rakouských koučů. Z původního složení týmu zůstal pouze její snowboardový trenér Justin Reiter, s nímž chce závodnice absolvovat co nejvíce závodů. Veškerou přípravu směřuje k úspěchu na lyžařském i snowboardovém mistrovství světa.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Dobrý den. Kde to stojí?
1: Pozor si teď dejte na D1 u Jihlavy směrem z Prahy do Brna. Na 112. kilometru je uprostřed dálnice pneumatika. A na příjezdu do Brna po dálnici D1 už je kolona kamionu od 190. kilometru.
0: Vždycky, když je tam ta pneumatika ve zprávách, tak si říkám, jestli jako někdo zastaví a půjde pro ní.
1: Já taky.
0: Jo? Že hlásíme takovou věc, nebo když třeba ve zprávách o dopravě je, že tam pobíhá pes, tak jsem si jako...
1: Jak se to řeší?
0: Pozor, pobíhá tam pes, a jsem si říkal, jako jestli tam čeká teďka, jako až to bude ve zprávách, že pro něj někdo přijde.
1: No já doufám, že nás třeba poslouchá i policie a že to je vlastně taková zpráva pro ně, že jim nahlásíme, že tam je ta pneumatika, protože oni můžou zastavit na dálnici, že jo, normální auto nemůže zastavit jen tak na dálnici, mírnix, týrnix a jít odklidit pneumatiku.
0: Dobře, ale jakože, jak to jako probíhá? Ty jsi ve zprávách řekla, ještě jednou to zopakuj, že?
1: Že u Jihlavy na 112. kilometru je uprostřed dálnice pneumatika.
0: Tak, teď tam jako je, teď si představu, že jezdí jedno auto za druhým, jo, teď ta zpráva, ty jsi si tam napsala třeba před 15 minutama, furt tam jako je ta pneumatika.
1: Spíš před 5.
0: Před 5 a furt tam jako je.
1: No tak.
0: Nebo tam někdo jako zastaví tu dálnici, nebo zastaví v tom pruhu a běží tam, jak je velká ta pneumatika. Já si to vlastně reálně, víš, je to takový...
4: Pravím.
0: Dobrý den, vy to víte.
4: Dobré ráno.
0: Jak to je?
4: Já prosím volám, protože jsem takovou situaci zažil a taky jsem volal policii.
0: No.
4: Vypadla u rohlenky pneumatika z kamionu.
0: Ano.
4: To byla asi rezerva.
0: Ano.
4: A okamžitě jsem volal policii, tam pošlou šipku nebo něco a do minuty do té pneumatiky narazilo auto a do ní druhé v té plné rychlosti. To znamená, vy nemůžete vystoupit a 100-kilovou pneumatiku dát na bok.
0: No.
4: Vy musíte opravdu zavolat a klidit se z cesty.
0: No
4: opravdu
0: jo.
4: To není legrace.
0: No to počkejte, to já, my neříkáme, já si to právě nedokážu představit, jak se to jako řeší, že uprostřed dálnice tam ta pneumatika.
4: Šipka, přijede šipka, přijede normálně šipka. Svítící, blikací,

0: okamžitě.
1: A myslíte si, že stačí přijet šipka? Že to, jakoby, že...
0: No, tam sedí cestáři, kteří to dají na bok. To
1: no to jo, ale než šipka přijede, tak se podle mě...
0: Tak přijede policie a bliká tam...
1: To jo, ale...
2: A ještě předtím se to hlásí v dopravním zpravodajství.
1: No, ale vy jste to zkusil.
0: Ne,
1: vy jste
0: to
1: zkusil. Já vím, ale vy jste to zkusil a minutu potom už tam do toho nikdo narazil, protože to je asi jako těžký tak, se no, tomu
0: vyhnout. Ale neměl jsem koule tam zůstat a stát předtím a blikat dlouhém pruhu, to fakt ne.
1: No to je jasný, to je jasný. Tak děkujeme.
0: Hezké ráno.
1: Dobré ráno, mám jako drama tady úplně. Dobré ráno, halo.
3: Ahoj, tady Pavluška zpátku.
1: Ahoj.
3: Já vás zdravím, hezky ráno. Včera jsem jela za bráchou na dálnici, protože jelikož prorazil pneumatiku o takový ten podstavec na značkách.
1: No.
3: Takže úplně ta samá situace, asi 7 lidí, prej to tam srazilo a zavolali se policajti a ty řekl, že to je nezvládnutí vozidla.
1: No to jo, to asi jo.
3: To asi jo, ale bohužel asi měl dostat pokutu ten, co to ztratil, že jo, z auta.
1: Jo takhle, rozumím, děkujem, papa, ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
1: Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, poslouchám tu vaši diskuzi o pneumatikách.
1: No.
4: Tak jsem si řekl, že trošku přispěju, mám příhodu, jak jsem u Velkého Meziříčí potkal na dálnici labuť. A policajti si mysleli, že jsem asi ožralý.
1: Počkej, labuť? To slovo bylo
4: labuť.
1: Labuť. Tak to jsme se dostali teda od pneumatiky uprostřed dálnice k labuti. Potkal si tady labuť a ta labuť dělala co?
4: Labuť normálně seděla ve prostřed dálnice. Mlha jako prase, auta na poslední chvíli brzdili, tak jsme s manželkou rychle volali policajty a první otázka, cože labuť? Jakože... Od kolotočářů spadla,
2: tam nejívá
4: labuť a kouká na auta, který kolem ní jezdí.
1: Hele, a nečekala na takovýho toho svýho manžela nebo manželku, jak čekají ty labuti?
4: Je to možný, že byla nějaká utrápená budova.
1: To je dramatický, co z labutí, veď? Ale je fakt, že hned jste to mohli vybírat, jako, že za 15 korun, že by svezla nějaký děti.
4: No, to spíš jako pohladit pomazli.
1: Tak děkujeme.
2: Tady 15 korun, dneska už to stojí kilo.
1: Pardon, já jsem z staré školy. Ranní show, dobré ráno, halo.
5: Dobré ráno.
1: Tak co?
5: Já mám takovou, není to s pneumatikou, ale je to s uzavírkou a já jezdím s koňma, s vlakem.
1: S kolama. Paní chtěla říct s kolama, řekla...
2: S koňma. S koňma s vlekem právě.
1: OK, takže živí koníci jedou s vámi.
5: A je to pro nás s tím vlekem jako docela náročný, protože my nemůžeme brzdit moc rychle, protože mám za sebou dost těžkou váhu a živou váhu, která se chová v podstatě jako bazén. Takže jsme jeli takhle po dálnici, už jsem si říkala, že bych mohla trochu přidat, tak jsem z toho rozkulila na kilo, což není úplně moc velká rychlost, ale s tou váhou je to dost náročný. A za zatáčkou na dálnici kolona říkám, ty krávo, to nedobrzdím. Kobyla mi vzadu poskočila.
1: Kobyla poskočila.
5: A nahoře v kopci na dálnici byl schořelý kamion.
1: No.
5: To jsem teda, musím říct, měla bobky a chtěla bych poprosit všechny řidiče, aby na nás byli ohleduplní. Máme tam zvířata. Ať nám nejezdějí přímo před nosem. Já si vždycky nechávám místo před sebou, abych mohla dobrzdit. A vždycky mi to tam někdo migne.
1: Je mi to jasný. To znamená, ten koník, podle mě, když jedete kilo takhle, tak to je vlastně nejrychlejší jízda toho koně. On si říká, ty bláho, teď jsem jak na Velký Pardubický, nebo prostě tohle to, prostě pálí ten kůň to kilo, že jo? Je to tak.
5: Jako ten kůň vzadu na vleku tu rychlost nepozná.
1: No a není naštvaný třeba, že tak jako dobrzdíte, tak pak, že vyleze a řekne, no tak teda, Blanko.
5: Ty jsi mi dneska dala teda.
1: Ty jsi mi teda dala teda, jakože. Nebo kdyby si dobrzdila a ten kůň by vyskočil. Dobře, jako tou setrvačností, myslím.
2: Jo.
1: A lidi by si mysleli, že skočil fakt jako na taxisu. Víš, kdyby si musela zahamsnout a ten kůň by proletěl takhle tím vlekem a přeletěl by tu kolonu.
2: A propos, za tři dny je Velká Pardubická.
1: Za tři dny je Velká Pardubická. Ale to pozor, ale jak ty by si to zahamtla, ten kůň by prorazil ten vozejk, letěl by. A ty lidi v tom autě, v těch autech by si mysleli, že to je nějaký šemík. Oni by říkali, ty jo, pojď na toho koně, jak to přeskočil, ty, já chci taky koně, mami, já chci koně.
5: Ale já si dokážu představit spoustu katastrofických scénářů.
1: No.
5: Bohužel, nebo bohudí.
1: Ano.
5: Taky jsem si představovala, jak vykládám koně do dálnice a držím ho tam někde, jo. Takže no, dokážu si představit spoustu takových věcí.
1: Mi to, já už to nebudu hulit a dostali jsme se k labutím, ke koním.
2: K lítacím koním.
1: To LSD, to je taková pecka, ale...
2: To šlape.
1: Tak měj se hezky, ahoj. Ahoj.
5: Hele, měj se taky, pa, pa. Ahoj.
1: Myslíš, někdo třeba odklidil zatím tu gumu?
2: Já doufám, že jo.
6: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: No my jsme prokecali prvních 10 minut s lidma.
2: Ale hezky.
1: Hezky, jste moc milí, máme vás rádi. Počasí?
2: No, bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy ještě polojasno, pak se přidá slabý déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou už na celém území.
1: Ne.
2: A na východě a jeho východě ojediněle i bouřky.
1: Ne.
2: Nejvyšší teploty ale dnes ještě vysoké, 19 až 24, na západě a místy i severu mezi 16 a 20.
1: Já jsem byl včera na Myčce. Nevím, proč jsem to udělal, takže déšť. Mimochodem, to je neuvěřitelný, teď budem hrát první písnička, se jmenuje Rain. Pustý, viď?
2: Mm.

Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Ranní show 6.13. Posloucháte ranní show na Evropě 2, to jsem říkal už. Já jsem si říkal, jestli ta guma na té dálnici u Jihlavy, jestli už to někdo jako... Mě tady zvoní telefon ve sluchátkách.
1: Někdo volá, veď?
0: Já slyším normálně volání ve sluchátkách. Jako kdybych někam volal.
1: No, třeba někam voláš.
0: Jako sám, jo. Jakože někam volám a nevím to.
1: Aby si pro tebe už přiletěli konečně.
0: To je
1: strašný. Ne, to volám já, promiň.
0: Že, byla jsi to ty?
1: Ne, jakože já volám, aby si pro tebe už přiletěli.
0: Ne, nebo ty voláš o pomoc někomu. Že klasicky, jakože jsi s někým na večeři.
1: Jo.
0: Jo.
1: A pod stolem mačkáš SOS.
0: A jak se bavíš? A ty, jo, dobrý. A pod stolem, tuuut. Jakože, vezmi to, Michale, vezmi to, vyzvedí mě tady.
1: My tady máme takový červený tlačítko pod stolem.
0: Tak, 6 hodin 14 minut uplynul vlastně celý takový první blok. Začala ranní show, bavili jsme se o tom, že teda bude rain. Aha. Jo, koukej, hele, co jsem si za boty už dneska, podívej, hele. Padá.
1: No jo, tyhle ty tvoje fírerský.
0: Fírerský. Amfia, štumpamfia, šmitke.
1: Jak se to pochoduje?
0: To víš, jsou volby. Chci podpořit kamarádem.
1: Ale který, tam máš taky jakoby na výběr z plejády.
0: Jsou tam nějaký nacisti?
1: Určitě. Jestli ne jakoby veřejný, tak určitě jakoby minimálně jakoby v srdci.
0: Tam jsou podle mě spíš narcisti.
1: No tak těch je tam taky spousta.
0: Všichni asi.
1: Ale jako vybereš si určitě.
0: Dobře, a ještě jsem chtěl říct jednu věc. Potkal jsem ráno zase popeláře.
1: Mm-hmm.
0: Nepotkal, zase jsem se s nima zdravil.
1: Mm-hmm.
0: To je tak příjemný, tak lidský, tak jako fajn, osvěžující, mě to úplně nabilo. Prostě popeláři, jen nevím, jestli na mě čekají nebo ne, ale já projíždím a oni jakoby dělají svoji práci a ozve se vždycky, hele Leoš! Dneska jsem to přímo slyšel.
1: A poznaj tě, i když jedeš v jiném autě?
0: Bojím se, že ne. Když jedu tramvají, ne. No prostě, hele Leoš.
1: Aha.
0: Takže oni do sebe strčili, mávali, já mával, bylo to taky hrozně fajn. Tak děkuju, kluci.
1: Takže jste pak dva, co zastavujete provoz. Super. Víš?
0: My jsme vlastně jako ta pneumatika, ale my jedeme pomalu, to je uprostřed města. Oni to stejně blokujou tam. My to blokujou tím vozem. Ranní show, dobré ráno. Mě zajímá, jestli ta jihlavská pneumatika je nějak odstraněná, jestli třeba někdo projel tu situaci. Já jsem Martina poprosil, jestli vytočil to číslo, který nám tady zvonilo. Vytočil a nebere to ten pán. Vzal to? Nevzal. Tak... Myslím, že to je tady. Nebo paní, to je možná. Ranní show, dobré
2: ano,
0: ráno.
2: Dobrý
0: je
2: den,
0: to paní.
2: Dobré ráno.
0: My jsme vám
2: já jenom velice v rychlosti.
0: My jsme vám volali zpátky, víte to?
2: Ano, ano. A já jsem vám chtěla říct něco úplně od věci. Já pracuji v pekařství od 3.30 ráno, takže poslouchám od 6 a ještě předtím. A dneska jsem si pouštěla při vychystávání zboží pořad na ČT1, kde jste řekl, že jste jako malý chtěl být tygr. Tak to jsem vám jenom chtěla říct k těm zvířatům, laputím a tak, co tady tak nějak jako teď slyším, že to mě zaujalo úplně top. To jsem u vás fakt nevěděla a hrozně mě to ráno pobavilo. Jinak hezký den.
0: Hezký den, hezký den. A jsou rohlíčky dneska obzvlášť propečené?
2: Obzvlášť propečené a máme i spoustu sladkých koláčků z rybízen, z borůvkama, takže můžete se klidně stavit do Prostějova.
1: To je nádherná práce, tak já vám závidím.
0: Tak nám to řekněte, takže Prostějov, jo, pekárna, jak se jmenujete?
2: Rudolfovo pekařství.
0: Rudolfovo pekařství. Ale máte zavřeno ještě teďka, ne?
2: No to už máme otevřeno od 5 od rána
0: od
2: a už tu máme zákaznici, tak
0: jo,
2: to
0: a je tam, a dáte nám jich telefonu, dáte nám jich telefonu tu zákaznici?
2: Ne, to by asi nechtěla,
0: ne, dejte nám jich k telefonu, prosím.
2: Ne, ne, ne,
0: řekněte,
2: pak musím končit.
0: Řekněte jí to, že to je, tady je prostě o hlaskranou. Představ si, že jdeš do pekařství, ne?
1: No.
0: Pro rohlíky. A tam je nějaká paní, která telefonuje a divně se u toho tváří. A najednou ti podá ten telefon a řekne...
1: Někdo s váma chce mluvit?
0: Ne, nikdo. Tady, prosím vás, vemte si to, to je Leoš Mareš a Katka Říhová hraní show. A teď... Ta představa mě fascinuje.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.
0: Chceš probrat ještě toho tygra?
1: No chci, tak to řekej. Mě zajímá, proč jsi chtěl být tygr.
0: Nevím.
1: tak nějak si, řekl si to v nějakém pořadu, v jakém pořadu jsi to řekl?
0: No s těma autistama.
1: Jo, jo, jo, to bylo takový to interview. Oni se tě ptali, čím jsi chtěl být, když jsi byl malej.
0: No.
1: A nemysleli povolání, nebo?
0: Mysleli.
1: A ty jsi chtěl být opravdu tygr?
0: No, jako dítě. Hmm. A já jsem to analyzoval, ale.
1: Jakože máš k tomu nějaký důvod?
0: No.
1: Relevantní.
0: Protože malýho tygra...
1: Chtěl jsi pruhy.
0: Ne, malýho tygra, tygříka, mají všichni rádi.
1: No, tak ty bláho.
0: No, rostomilej, že jo, teď ho obdivujou. Všichni ho chtějí.
1: Kožíšek taky má.
0: Kožíšek mi nenapad.
3: Tati, to... Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
5: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, s MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
5: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, takhle, přátelé, takhle. V tento čas většinou přichází do studia Jakub Kohák. Jeho absence už dosahují takových rozměrů.
1: Nehorázných.
0: Že až přijde, tak ho obejmu a řeknu mu, lásko, chyběl jsi mi.
1: Takhle nehorázný to je.
0: Ne, včera jsem mu volal a říkám mu, jel jsem z rádia, volám mu a říkám mu, Kubí, jsi zase nepřišel, a on, kámo, turné po Moravě, soráč, a já vím, turné po Moravě, ale my jsme to ani nevěděli. Tak zítra. Jo, ne, počkej, on mi totiž včera volal, psal, abych mu volal. Aha. Že na Moravě, abych mu volal. Tak jsem mu volal a nedovolal jsem mu. A on, jak malý dítě, a říká, kámo, mě nezvonil telefon. A já, to jsem si všiml. Já jsem mu prostě jenom jakoby zavolal. Aha. A nic to nedělalo. Bylo jako vytáčím, ale neozvalo se to.
1: Prostě si to vypnul.
0: Ne, neozvalo se to tu, to? Nic. Nic prostě, jako takový, jako nic. Myslím, že jako vytočíš a nic.
1: To je zajímavý teda. To no. Se mi nestává. Tam, většinou je tam nějaká zpráva, jako co se děje, buď je mimo signál, nebo že je nedostupný.
0: No tak prostě každopádně, přijde zítra. Mám vám vyřídit, že přijde zítra. Tak jsem si říkal, že vezmeme archiv. Co ty na to?
1: To je nápad. A jak starý archiv?
0: No starý, 2014 jsem vydal.
1: Jo.
0: 2014.
1: To jaká byla doba?
0: Minus 12 let, si to představ. Žádnej prompt, 12. Žádná AI, nic. Ale káva byla i před 12 lety a bude to téma vstupu. Takže 12 let zpátky, kolik ti bylo?
1: 27, to jsem se poprvé vdávala.
0: 27 ti bylo? 12 let, hele.
1: Ty krásu.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Jakub Kohák je tady s námi.
2: Jsem tu s vámi, ano.
0: A bude nám radit s kávou, co mám ráno pít, píše Patrik. Když mívám po kávě průjem.
2: Patriku. Opravdu to tak je.
3: Já mám po kávě průjem. No.
2: Tak samozřejmě, může to být samozřejmě náhražkovitou nějakou směsí místo kávy, anebo jako jasná jako rada, proč nepiješ něco jiného?
0: Jistě, třeba?
2: Čaj, kakao, rum.
0: Bum, čaj, rum, bum.
3: Ne, a proč třeba místo pití kávy nezačít dělat nějakou jinou činnost? Tak ať si místo toho třeba dvakrát práskne prkínkem na záchodě do prstu, který položí na mísu.
2: Ano, to je no, místo to špatný toho, nápad.
3: Jo, protože nic se nestane, trošku to zabolí, ano. Malinko to bolí.
2: A nebo ať vyvenčí sousedovi psa.
3: Tak je řešení.
0: No jistě, je nepříjemné potom, když ti pes nabídne kávu.
3: To je blbé, nesmíte přijmout tohleto pozvání na kávu od psa.
2: To jo.
3: To byste totiž se mohli strapnit před tím, že budete mít diaré, přímo někde tamhle na růžku, kde by vás mohl vidět soused. A už se to s váma poveze.
0: Ale pokud je to slušný pes, tak sebou samozřejmě nosí i grytové pitlíky.
2: To já chci poradit, normálně pij kávu dál a popros souseda, aby ti pušil svého psa, který by tě šel vyvenčit.
3: A nebo udělej ze své nevýhody výhodu.
2: Ano.
3: A naopak to dávej na odiv všem, ukazuj všem, jdi na zahradu, jestli máš zahradu, že jo? Bohatší.
2: Určitě.
3: Napij se kávy, už buď jako slečená, čo?
2: Ano.
3: A teď, až budou chodit lidi, tak jim ukaž prostě, jak krásně. Dobře, tak to není úplně dobrá rada.

0: 6.32, posloucháte ranní show na Evropě 2, téma zrádci. Připomínáme, nebo řeknu, žádný spoilery, nebojte. Žádný spoilery, a to hlavně proto, že já jsem to včera neviděl. Ale Katka jo. Takže jestli by si mi mohla říct, Katko, bez spoilerů, jaký to bylo?
1: No takže, já ti řeknu.
0: No.
1: Neřeknu ti teda, kdo vypadl. Neřeknu ti, kdo vypadl.
0: No.
1: Nebo vypadla. Ale je to dobrý.
0: Je to dobrý.
1: Je to zase dobrý díl a to ti můžu říct. Je tam dřív kulatej stůl, není až na konci.
0: Hustý!
1: Jo?
0: A tam je seznam smrti teďka, ne?
1: Je tam seznam smrti, právě proto asi přesunuli, nejdřív udělali kulatej stůl, někdo šel ven a pak se dojel seznam smrti.
0: Cože, ještě jednou?
1: Že nejdřív udělali kulatej stůl,
0: no,
1: někdo šel ven a pak se teprve řešil seznam smrti.
0: Nevím, ale zní to dramaticky.
1: No, to je se... to dobrý, jako já... mně se to líbí, když se to obrátí, jak jsi zvyklý, vždycky, počkej, že čekáš celý ten díl, až se odběrou nějaký ty soutěže, tohle, a pak teda čekáš, kdo vypadne, tak ty... bylo to takový jako osvěžující.
0: A že ty máš tolik času, já šel včera spát, já se ti pochlubím, 19.45, nazdar.
1: Tak ty jsi říkal, že jsi si to zase vybral den předtím, že jsi šel do kina na novýho Toma Cruise a že jsi byl pak moc unavený.
0: Já jsem moc unavený, jakože byla konference Evropy 2, moc unavený.
1: No, a tak
0: konference Evropy 2, moc unavený, a předtím afterparty s Monikou Absolonovou, moc unavený.
1: Jo, no tak to jsem měl těžký. To jsem měl těžký.
0: To jsem měl těžký, to jsem měl těžký, no. Jak říká moje žena. Můžeš si prostě vybrat. Samozřejmě můžeš přijet za náma na chalupu, za mnou a za dcerou, anebo můžeš být do 6 do rána v koze s Monikou Absolonovou.
1: A pak na konferenci, a pak v kině.
0: Vybral jsem si samozřejmě správně, jel jsem za rodinou, ale pouze v paralelním vesmíru.
1: Jistě. No, počkej, ty jsi říkal, že
0: jsem neměl
1: spoustu,
0: čas.
1: Jo, že já mám spoustu času.
0: Že ty máš spoustu času, že za to můžeš koukat.
1: No, nemám spoustu času, ale na důležitý věci já si ho udělám.
0: Já jsem zjistil, mě označil někdo na nějaký fotce a zjistil jsem, že jsem se fotil na té slavnostní premiéře.
1: No.
0: Ještě před ní, v tom kongresovém centru,
1: no,
0: když startovala ta první epizoda, tak já jsem se fotil se zrádcem.
1: S Kerem.
0: S Krištofem. Ale v době, kdy jsem se s ním fotil, tak jsem nevěděl, že to bude zrádce. Já jsem nevěděl, že to je soutěžící, že to bude nějaký pán.
1: A nenaverboval tě.
0: Já jsem to nevěděl. On přišel ke mně, nějaký pán, a chtěl fotku, a pak jsem zjistil, že to je zrádce, chápeš to?
1: No my jsme ze začátku trošku, jestli si pamatuješ, pranýřovali výběr zrádců. Říkali jsme, že jakoby, jestli to není moc obvious.
0: No.
1: A teda musím říct, jako obvious, že ne. Nasnaděné.
0: Ne.
1: Ne.
0: Spíš, že nám nesympatičtí ty lidé.
1: No ne, a já právě musím říct, že čím ta hra postupuje,
0: jo,
1: tak mi přijde jakoby ten výběr těch zrádců čím dál tím lepší.
0: Co jsem ti říkal
1: a prostě
0: já?
1: Prostě hrajou to dobře. Co jsi mi říkal ty?
0: Že to není tím výběrem.
1: Ale?
0: Výběrem nebo nevýběrem. Ta hra je tak dobrá,
1: jo,
0: že to je autonomní systém, že se vlastně nedá zkazit. Ten systém je tak vybudovaný, je to tak dobře vymyšlený, že vlastně je úplně jedno, koho vybereš jako zrádce. Protože ta hra je tak dobrá, ať vybereš kohokoliv. Ona se jako očistí sama. Což je výhoda pro dramaturgii.
1: Jo. No,
0: takže možná to úplně na začátku zkazili, ale ta hra je z toho vytáhla.
1: Hra je super.
2: Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Podíváme se na dopravu. Je tam stále pneumatika na Jihlavě, u Jihlavy.
1: Takhle. Nemáme žádné zprávy o tom, že by tam stále byla.
0: Takže možná není.
1: Takže snad už ne.
0: Takže není.
1: Tak, kde jsou kolony? Kde narůstají kolony? Je to příjezd do Brna po dálnici D1 od 190. kilometru už stojí kolona kamionů. A houstne provoz taky na D5 na příjezdu do Prahy. Je to kvůli opravám na Pražském okruhu.
0: Tak, a my se za chvilku podíváme na ceny benzínu. Jsou ceny benzínu vysoké?
1: Šli trošku dolů.
0: Šli jo.
1: No oni totiž udělali ta vládní opatření, nějak to zastropovali zase.
0: Tak
1: takže
0: pozor.
1: 47.
0: 47.
1: Tak nějak.
0: Já musím pustit reklamu, ale potom mám pro vás něco, co je dobrý.
1: Tak jo.
3: Značkové slevy v
4: prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: U flandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
2: 30.9. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozu BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: 9. října v 9 hodin otevíráme novou prodejnu iStores Apple Premium Partner v galerii Harfa v Praze. A jen v tento den pro vás máme special nabídku. MacBook Neo 256 GB za 14 990, iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990, Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
13: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
14: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
15: To je Domanský.
14: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
16: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a zvru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
17: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6.43, tedy za 2:45. Vy víte, že my se rádi díváme zpátky do minulosti, protože když člověk zjistí, že prochází stejnýma problémama jako kdysi, je to takový osvobozující. Jo, když si řekneš, aha, tak já mám teďka nějaký problém, ale ten stejný problém jsme měli před 10 lety, před 20, před 30, před 100 lety, aha, a vždycky jsme to nějak jako vyřešili, tak to vlastně je svým způsobem úlevné.
1: Dá se na to koukat takhle, anebo tak, že se vlastně nikdy nepoučíme, že pokud opakuješ pořád stejné chyby z minulosti,
0: ano,
1: tak jsi se nikam nevyvinul. No, ani ale, jako člověk, ani jako lidstvo.
0: No ale tak myslíš, že je tam ta ambice? Ty máš pocit, že jako se může lidstvo nějak vyvinout?
1: Já pořád mám pocit, že to je jakoby ten smysl, proč tady jsme, abychom se tady něco naučili, abychom byli jako lepší, ne?
0: No ale pokud platí věta, že vlastně z cizích chyb se nepoučíš, je potřeba udělat svoje vlastní.
1: Ano.
0: Tak pokud tohle platí, tak je to vlastně bez šance.
1: Na osobní úrovni ano, ale jako lidstvo jsme pořád nějaký celek a máme nějaký kolektivní vědomí, pane bože, to je taková filozofická úvaha.
0: No filozofická úvaha, ale tak to jako by si říkal, že se jako dohodneme, že nebudou války.
1: No právě.
0: A to nejde přece. Přece
1: a proč
0: nejde.
1: By to nešlo?
0: No protože člověk je takový, jaký je.
1: No, ale
0: má, v sobě ty spouštěcí emoce, který vždycky způsobí ten konflikt.
1: No a já si to nemyslím, já si myslím, že třeba jednou k tomu dojdeme, ale prostě ještě stále jsme se nenaučili toho tolik, aby jsme k tomu dospěli. Aby jakoby naše kolektivní vědomí se ubralo tímhle osvíceným směrem.
0: Jo, jako můžeš mít pravdu určitě.
1: No já doufám.
0: My jsme chtěli mluvit o něčem tak přízením jako ceny benzínu. Nevím, jestli se to hodí do téhle debaty, ale proč ne? Proč
1: já myslím, ne? Že debata je uzavřená, protože nemá jakoby žádný rozuzlení. Že
0: já
1: jo?
0: Si myslím, že debata je uzavřená a ty si v ní vyhrála. Já, mě fakt,
1: ale no ale protože já jsem optimista, víš. Ty já jsi byl vždycky takový ten realističtější.
0: Já jsem taky optimista.
1: Jo.
0: No. A víš, co se říká, že optimista?
1: No, neže jen to řekni.
0: Optimista je pesimista s nedostatkem informací.
1: tak třeba, to jsme my.
0: Tak třeba ceny benzínu, říkej.
1: Ceny benzínu, takhle.
0: Víme.
1: U nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne stále kolem 45 korun, nafta dokonce 47.
0: Já jsem si toho teda včera poprvé všimnul. Já jsem jel po jižní spojce a tam byla zácpa. A koukal jsem na ty totemy a nevěřil jsem vlastním očím, tam u nafty bylo 51,40.
1: Jo, a to je zajímavý, když to 50... měli zastropovat a zlevnit.
0: Včera 51,40 a koukal jsem na to, fakt to začíná pětkou. Nevěřil jsem vlastně.
1: A to
0: očím.
1: Už je potom zlevnění, ale teda.
0: Ale počkej, je Natural 95 a pak je taková ta stovka.
1: Ta stovka, no tak to nemůže.
0: No ne, počkej, ta stovka byla levnější, aha, než ta nafta.
1: Tak benzín je levnější než nafta.
0: A teď. Nebyla nafta vždycky levnější?
1: Byla.
0: To se změnilo nějak.
1: Ale změnilo se to a já jsem to nedávno s někým zrovna řešila.
0: Proto si lidi kupovali vždycky diesel.
1: Já vím.
0: Aby měli levnější pohonné hmoty, protože nafta byla levnější.
1: Teď se dieselu zbavuju a my máme jedno auto na diesel a právě manžel mi teď říká, musíme to rychle prodat, lidi to nebudou chtít.
0: Tak a teď se podívejte na jednu věc, jo. Teď tady řešíme tyhle ty věci. Ten scénář je pořád stejný, akorát se mění ta čísla. No. Takže prostě teďka tady mluvíme o tom, že nafta je teda 51, nebo já jsem ji viděl za 51.
1: No tak měla by stát průměrně 47.
0: 47, jo. A teď poslechněte Mrázka ústřednu, jo. Poslechněte Mrázka ústřednu. Telefon z roku 2000. Poslouchejte.
2: Čerpací stanice Shell.
3: Dobrý den, to je Mrázek ústředná. To je pumpa?
2: Ano.
3: Pojďte se, já vám volám od Sdružení motoristů. Prosím vás, kolik u vás stojí benzín?
2: Jaký?
3: No, co se dává do aut, že jo, samozřejmě.
2: No, ale který potřebujete? Naturál, speciál?
3: No, všechny, naturál, speciál.
2: Naturál
3: 31,60. 31,60, jo?
2: No.
3: No, a speciál?
2: Diesel 25,50.
3: Jaký diesel?
2: Diesel.
3: Jo, diesel.
2: Nafta.
3: Co?
2: Nafta to je.
3: Nafta to je. A kolik stojí?
2: 25,50.
3: Že se nestíš. To se můžeš pojít motoristovi do očí. Haló? Co?
2: Já nejsem paní vedoucí, jsem zavolejte, až tady bude paní vedoucí.
3: Pojďte se, bude stačit, kdykoliv prostě motorista přijede na pumpu, tak vy mu načipujete, kolik potřebuje a řeknete mu následující text, takovou básničku. Zákazník u náš, pište si to. zákazníku náš, ty se stejně máš, že na to ještě máš.
2: Opakovat?
3: Ano.
2: Zákazníku náš, ty se ještě máš, ty se stejně máš, že na to ještě máš.
3: Srozuměno?
2: No.
3: Teď mi to zopakujte.
2: No, nebudu vám to pokázat, nikomu říkat nebudu, já na to tady nemám čas.
3: A počkejte, nemáte čas, ale 35 korun za litr benzínu a to no. Čas je, že jo?
2: No, tak ale já se to nemůžu, to musíte na stát a ne na nás.
3: Na koho?
2: Na stát.
3: To jaký má číslo, kde bydlí?
2: Jako na stát, na vládu.
3: Na vládu?
2: Jo, na vládu.
3: Na vládu, no naschledanou.
2: Naschled.
0: Tak co tomu říkáš?
1: Já jsem si všimla, že už v té době fungovali motoristi.
0: A co říkáš cenám?
1: No.
0: Ale jak si hlavně Mrázek stěžoval, že jo?
3: Cože? 25 korun za naftu, to vše nestydíš.
1: Já si to pamatuju, když ty ceny tehdy přeskočily přes tu třicítku. Jak to, to bylo halo.
4: Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: 6.52, ranní show na Evropě 2. A my se spojíme se Štěpánem Kozubem, co vy na to? Bude historka z pumpy, se hodí, ne? To se hodí! Teď jsme benzínky řešili. Chcete historku, nechcete historku?
1: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
2: Já vám vlastně musím říct ten zážitek z dneška. Já jsem jel na benzínku. Já byl na benzínce, šel jsem si koupit nějaké nízkotučné mléko, jako, ale jenom pro pocit, jo. Tam nejde o žádnou jako myšlenku, jenom pro pocit. Ideálně s mandlovým odstředěným mlékem, nebo jak se tomu říká. A potkal jsem tři ženy ve věku, takové důchodkyně, ale sympatické paní, asi jeli ze zájezdu někde prostě s autobusem. Bylo to příjemné. A jedna paní mi říká, kde máte toho Mareše? A já jí říkám, no ale poslouchejte, my spolu nebydlíme. A ta druhá říká, já jsem ti to říkala, že je s tou Monikou. No tak to je můj zážitek. No. Nevím, jestli to je vtipné, ale říct jsem to musel.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozub. Ranní show Evropy. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Evropa 2. Maximum 2.

0: 7 hodin úplně přesně, Evropa 2 a zprávy.
1: Dobré ráno, ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla to večer na Nově. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku byla v úterý odhalena pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Satirické dílo dánského umělce Jense Gelschiota, nazvané Oranžový mor, zobrazuje zcela nahého obézního Trumpa, sedícího na ramenou menšího štíhlejšího muže. Umělce k akci v prostorách parlamentu, kde se tento týden koná plenární schůze, pozval dánský europoslanec. Socha v parlamentu zůstane do čtvrtka. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Podle senátorky v Karlových Varech Jany Mračkové-Vildumecové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského studia o další obory. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Čerstvou nehodu hlásí dálnice D11. Pozor ve směru do Prahy na 25. kilometru a připomínáme narůstající kolonu, hlavně kamionu na příjezdu do Brna po D1.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Začíná se nám to kazit, dnes bude oblačno až zataženo, ještě po ránu místy polojasno, přepak se přidá slabý déšť nebo přeháňky, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou už na celém území. Teploty ale ještě vysoké, 19 až 24 na západě a místy i na severu mezi 16 a 20 stupni. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 pokračuje čtvrteční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: To seš ty!
1: To jo.

chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Ranní show na Evropě 2 je 7-7-7. Bohužel tedy je říjen 8. Ale
1: no.
0: Teďka mě došla jedna věc.
1: Že?
0: Že včera jsem byl v kině na
1: Ty jsi byl zase v kině?
0: Byl jsem zase v kině. Byl jsem na dokumentu Bára Basiková.
1: Na ten jsem taky chtěla jít.
0: No a dávaj, no. A je to normálně v multiplexech. A pozor, byl jsem, dostal jsem lístek a takhle jsem šel, já jsem si to nevyfotil, to je škoda. No tak, takhle, prostě šel jsem a poslouchej, měl jsem, upozorňuji, že jsem nic neříkal, nic jsem si neobjednával. Bylo to na Smíchově.
1: Ano.
0: A byl to sál číslo 7, řada 7.
1: To nemyslíš vážně.
0: Myslím si, že sedadlo teda nebylo 7, ale pozor, koukal jsem na ten lístek a byl to sál číslo 7, řada 7 a bylo 7. října.
1: A já vím, v kolik sále bylo lidí.
0: Počkej, no to odpovídá, člověče. Byly tam 3 dvojice a já, takže jo.
1: Fakt, jo.
0: A byl jsem na Báře, no.
1: No a?
0: No.
1: Já jsem na to úplně natěšená totiž, na ten dokument, protože oni ho odpremiérovali ve Varech a mělo to hrozný hype.
0: Ano.
1: Všichni říkali, že to je strašně silný příběh, že to nikdo vlastně nevěděl, čím všim se ta Baruška prošla.
0: Tak líbí to neřek. Jakože...
1: No tak dej něco od sebe, ze svého.
0: Je neuvěřitelný, že mají ty materiály. A to, když slyšíš od diváka po dokumentu, tak je to jako správně.
1: Jo.
0: Jako soukromý materiály. Ona totiž točila, já jsem pak koukal na titulky, ona točila totiž takový mini dokumenty v průběhu kariéry totiž.
1: Mm-hmm.
0: A oni si to půjčili. Já jsem si říkal, ta Třeštíková, jako že by byla takhle dobrá, že by si jako 63 let schovávala tu Báru a nevydali by to, ne? Aha. Jako že natočíš něco super a řekneš si, OK, vydáme to za 30 let. Jakože, až mi to přišlo divný. A pak jsem viděl, že je použitej tenhle dokument, studentský film o Báře Basikový. A
1: tu jednou natáčíš 13. komnatu
0: takhle,
1: a tak dále.
0: Ano, 13. komnata je tam taky v titulcích, jo. Ale je to strašně zajímavý. Tak jsem to Barušce psal, že jsem byl a ona mi říkala, jakože je super, že to je jedno. Prostě
1: a jako. Ona takhle, jakoby čistě ekonomicky, ona z toho něco má, nebo to fakt... Nevím. Nevíme.
0: Nedokážu říct.
1: Že když takhle víš, jako dáš v šanc svoji osobnost.
0: Asi má nějaký honorář, i když já nevím.
1: Měla bys to mít nějakou, no. Nevím, když se to o těch osobnostech točí ty dokumenty.
0: To je věc producenta, jak to domluví. Tak Bára Basiková, ale je 7-7-7. Tak, a jakou si dáme? Jo, mimochodem, jsem nevěděl, ona hrála na... Jo, trochu jsem myslel na tebe.
1: Že?
0: No, zpěvačka s malejma dětma, měla taky 2 holčičky.
1: Ano.
0: Plně jsem na tebe, a teď s těma klukama, jak to měla. No, myslel jsem se rovnou na tebe.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Ale fakt?
1: No, ale ona neměla štěstí na chlapy. Tam se to jako láme.
0: Je, Michale, to je ale kompliment. Co, Michale, pro tebe? Ale víš, proč jsem na ní hlavně myslel a pak jsem myslel na tebe?
1: Ne.
0: Víš proč? Víš, na tebe koukám.
1: Mm-hmm.
0: Ty víš, co chci říct?
1: Nevím.
0: Chci říct, že já když na tebe koukám, Katko,
1: no.
0: Tak mě přijdeš taková souměrná.
1: Jsi takový blbec.

0: čtvrt na osm. Ranní show na Evropě 2. A my se přesouváme ze souměrné Báry Basikové. Mimochodem, jestli jste si to googlovali, tak to víte, jestli ne, tak vám odpovím na otázku, kterou jste si možná položili. Odpovědí je 63.
1: Děkujeme. Ty jsi stále souměrná.
0: Ty jsi to položila, tu otázku?
1: No, já mám pocit, že se to v minulém vstupu trošku naznačil.
0: Jsem to řekl?
1: No, něco si říkal, že se něco odehrálo před 62 lety. Jestli Třeštíková začala natáčet.
0: Jasně, jasně. Tak. Takže přesouváme se do Švédska.
1: Ano.
0: Tam je pan Nobel. Ten už je teda taky starší, jakože Nobel.
1: On ještě je?
0: Ne.
1: Tak to mě překvapilo.
0: Se tě jako, myslím, že pán...
1: Nahlodal si mě.
0: Pán, co vynalez dynamit, že by byl
1: ne,
0: naživu.
1: Ne, já jsem myslela, že třeba víš, jako ta jeho dynastie, že pokračuje.
0: No to těch, možná,
1: těch, jo. Těch Nobelů a že tam je nějaký pán Nobel, ale
0: možná,
1: já
0: jo.
1: Si spíš myslím, že už je to opravdu jenom jako instituce,
0: ano.
1: Která ale pořád ještě uděluje ty Nobelovy ceny a tento týden je ten týden.
0: Ano, tak mimochodem Nobel se narodil 1833, zemřel v 60 letech. Ne, pardon.
1: Maria, na co jsi přišel?
0: Že umřel, počkej, jak začal ten vstup, to víš, ne? Že Báře Basikový...
1: 63.
0: 63. Tak Alfred Nobel zemřel ve věku 63 let. Já se omlouvám, ale jako, je to docela náhoda, ne?
1: Jako je to náhoda,
0: narodil
1: no.
0: Se 1833 a zemřel ve 63. Báro, zdravíme tě.
1: Pojďme si z toho nic nedělat, nic věda jde dál, že?
0: Hlavně je to 19. a je to nějak, a je to hlavně chlap. Ženský mají větší trvanlivost. Takže umřel o 63 let později v roce 1896 v Itálii. A udělal dynamit, to je šikovnej.
1: To jo. Tím světu pomohl.
0: Tak počkej, dynamit udělá bum. Na jeho počest byl jeho jménem pojmenován chemický prvek Nobelium. Frajer dynamit, tyjo. To je strop. No a jsou tedy Nobelovy ceny.
1: Jsou Nobelovy ceny, třeba dneska konkrétně se uděluje Nobelovka za literaturu, jak ve 13 hodin to vyhlásí.
0: Jak to mají rozdělený, že jo?
1: Co myslíš?
0: No, že to nedávají najednou, že si to jako ne. Tak hezky dávkou, aby si no, to užili.
1: Právě, to je celý Nobelův týden. A některé ty ceny už jsou rozdaný.
0: Ano.
1: Zajímá tě nějaká třeba?
0: No, dneska si říkala, že je za literaturu, jo?
1: Dneska je, ano, dneska se uděluje za literaturu.
0: Hele, a dostal třeba ten, co napsal Bibli, Nobelovu cenu za literaturu?
1: Jo, oni ty kolektivní ceny nerozdávají.
0: A ty víš, že to byl kolektiv?
1: No tak říká se to.
0: Říká se co?
1: No, že to byl kolektiv, tak přece máš Evangelium podle Matouše.
0: Jo, takhle.
1: Tohodle.
0: A to by vlastně každý dostal $1,000,000, že jo?
1: No.
0: Ty blá.
1: To jim nemůžou dát.
0: To je strašně peněz.
1: To dají maximálně dva autoři.
0: To dají podle mě někomu, kdo udělal nějakou dobrou kuchařku.
1: Takže, nevím, pan Maršálka, třeba to přijde.
0: Takže nevíme, kdo dneska dostane za literaturu.
1: To nevíme. To se bude vyhlašovat ve 13 hodin, ale víme už, kdo dostal Nobelovku za chemii. Já jsem se teda jako prodírala, jo, oni už dali za fyziku a za chemii. A já jsem si říkala, řeknu něco zajímavého do vysílání, kdo za co dostal tu Nobelovku.
0: No.
1: A ničemu jsem neporozuměla. Bylo to tak moc složitý, jakože, nevím, za fyziku, že udělal nějakou díru v ledu, aby mohli odrážet nějaký vesmírný částice, nevím.
0: Jo.
1: Tak jako to, co mi přišlo, že je nejpochopitelnější, je ta za chemii, jo.
0: Za chemii je nejpochopitelnější.
1: No, pro mě, protože jsem to pak dala do ChatGPT a napsala jsem, vysvětli mi to nějak, ať to pochopím.
0: No.
1: Takže, ale je to dobrý, je to jakoby
0: no, říkej.
1: Dobrý pro lidstvo,
0: říkej.
1: Protože to bude zachraňovat životy, jo. Takže, pánové, kteří dostali tuhle cenu, se jmenujou Henry Kagan a Kenzo Sion a rozluštili stoletou záhadu levorukých a pravorukých molekul.
0: Jám se lidí.
1: Ne.
0: Tak pojď.
1: Zkuste si tlesknout. Vaše ruce jsou na pohled úplně stejné, ale když je položíte na sebe, nezapadají. Palec je pokaždé na jiné straně. Když je položíš na sebe, jsem říkala.
0: No,
1: na
0: jo,
1: sebe.
0: Na sebe, dobře. Jinak, já budu se týdět doktorovi, já mám každý palec na jiný straně. Ježišmar, já si toho nikdy nevšim, musím k doktorovi.
1: Jsou to zrcadlové obrazy a přesně takovou záhadu levorukých a pravorukých molekul ocenila Nobelova cena za chemii pro rok 2026. Když totiž chemici v laborce namíchají nějakou látku, příroda jim do zkumavky hodí chaos. přesnou polovinu pravorukých a polovinu levorukých molekul.
0: Nekecej.
1: Jenže pozemský život udělal podivnou věc. Všechno živé, včetně naší DNA, si vybralo jen jednu jedinou stranu. Vědci celé století netušili, jak mohl život z původního chaosu takhle jednostranně vzniknout. Letošní nobelisté na to kápli. Vymysleli chemickou reakci, která se chová jako magické zrcadlo. Do zkumavky dali směs obou stran, ale ta dokázala sama sebe přesvědčit a začala bleskově vyrábět už jen a pouze tu jednu správnou variantu, přesně tak, jak to dělá sama příroda. Tohle není jen nudná teorie, tohle je objev, který bude zachraňovat životy. Teď to přijde. V medicíně se totiž často stává, že zatímco jedna polovina zrcadlové molekuly v léku léčí, její zrcadlové dvojče, jako měl Joey v Přátelích zlé dvojče toho Remoreje,
0: no.
1: Tak tohle dvojče té molekuly může být pro lidské tělo prudce jedovaté. Díky letošním nobelistům už umíme chemii bezpečně zkrotit a budeme vyrábět léky bez nebezpečných vedlejších účinků. A to je dobrý.
0: Jak říká klasik, žádné vedlejší účinky neexistují. Jsou to prostě jenom účinky. Chápeš? Ty jsi hovadina. Ta věc prostě má nějaký účinky. A ty jsou tyhle, tyhle a tyhle. Vedlejší účinek neexistuje.
1: Jsou ty tak nežádoucí. Ono se říká nežádoucí vedlejší účinky, tak jsou to jenom nežádoucí účinky.
0: Tak teď si mi to vysvětlila. To znamená, to já si to jako představuju, že jakože vesmír zařídil, že máš auta, kde je volant vlevo, a pak máš auta, kde je volant vpravo. To prostě se stalo v přírodě takhle.
1: Ano.
0: Ale teď ta příroda vyřeší.
1: To zařídila evoluce tohle vlastně.
0: A že teď teda budeme vyrábět už jenom na jedné straně.
1: No, doufám, že to bude ty bláho, ta naše levá.
0: This is Radio London. I hope.
1: Já se to nechci přeučovat.
0: No, a nebo v přírodě se objevili kluci a holky. Tak nějak přirozeně. A teď se rozhodlo, že se bude vyrábět už jenom jedno.
1: Ty bláho,
0: jenom jedno. A to druhý se ukázalo, že je škodlivý.
2: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, Ranní show Evropy 2.

0: 7.26, posloucháte ranní show na Evropě 2, za chvilku česká volba. Telefony nám tady, jak říkáme my, vybuchly. Samí vědci nás poslouchají asi. Ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, systém zpětné vazby funguje tak, že když si slyšíte v rádio, dost to pomůže. Já jsem dostal taky nějakou cenu za fyziku.
1: Já jsem se s vámi chtěla o něco podělit. Vy jste říkali, že v jednu hodinu se udělují dneska Nobelové ceny za literaturu.
0: No.
1: Tak mě v tu hodinu bude 11.
0: No tak. A hele, sami jedničky budeš mít. V jednu hodinu jo, a v jednu hodinu a 11.
1: Ještě v úterý a já jsem se dovolila a nemá jsem dostala jedničku z diktátu.
0: Víš, to je tak roztomilý.
2: Ale vám vůbec, vy nezníte jako, že by vám měl být 11, teda pardon.
0: Ale je. Ono jí není 11, ono jí 10.
2: Jo, tak to jo.
0: Na 10 to jo. Tak naschle, díky. Hele, ahoj, všechno nejlepší.
1: Ahoj.
0: Všechno nejlepší.
1: Jo, jo.
0: Papa.
1: Děkuju.
0: Papa.
3: Leoš Mareš, Katka Zlíhová. Ranní show Evropy 2.
0: Za chvíli jsme zpátky.
4: Značkové slevy v Kaufland.
5: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do velkého meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si křupni.
5: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
8: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
9: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
10: U Flandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
14: Vybavujete domácnost?
15: Jo.
14: Chystáte rekonstrukci? nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
17: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
18: Vy chytrali, s chytrátem jsme ušetřili.
17: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
19: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
21: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
22: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
23: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to!
24: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
25: Zpátky k muzice.
26: Evropa 2.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Těším se na českou volbu. Je 7.34, Evropa 2, ranní show. Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi? A je to tady.
2: Pravdu.
1: Pravda je první! Ne, není. I když, počkej, že to zkontroluju. Ne. Tak. Jako musím říct, jsou tam teda pecky.
2: Jež, tak to se těším.
1: Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi? Mm-hmm. Ty máš zavřený oči?
2: Já se to představuju. No. Víš, jakože s jakou emocí do toho teďko jdu? Jakože proč bych si to nikdy neposlechla, tuto větu třeba?
1: Jo, že ji nikdy neuslyšíš.
2: No, jakože z jakého důvodu ji nikdy neuslyšíš.
1: A ty si představuješ, ano, ty si představuješ tenhle ten úhel pohledu,
2: jestli je to jako z lásky, anebo jako z obrany toho partnera.
1: A to je dobrý, že jsi to řekla. A ty si představuješ, že ty věty, které teďka budu říkat, nikdy neuslyšíš. Mm-hmm. Nebo si to představuješ aktivně, že je nikdy neřekneš?
2: No, spíš, že je neuslyším.
1: Dobře, takže páté místo. Jen si to dopřej, lásko. Dneska nemusíme šetřit.
2: Tak jsem si to myslela správně. To neuslyším. Ale jako z principu, víš, jako...
1: Čtvrté místo. Mimochodem. No. Jen si to dopřej, lásko. Já jsem si myslel, že to bude o jídle. Mm-hmm. Jen si to dopřej, lásko, dneska nemusíme šetřit. Mm. Tak my jsme se tady bavili teďka během písničky o takové věci a my vám ji řekneme. Já si myslím, že to lidi ocení. Dej Seneku.
2: Dobře, já to najdu.
1: Zkus to uvést, nebo já to uvedu. Seneka popsal dobrovolný diskomfort. Mm-hmm. A myslím, že Vojta Žižka to dával někam a ty jsi to tam četla?
2: Ano, je to pod nějakým jeho příspěvkem. O tom, jak si strašně rychle zvykáme na blahobyt a když prostě začneme vydělávat víc peněz,
1: ano,
2: tak je nám to za chvilku málo a nedokážeme to patřičně ocenit.
1: Tomu se říká hedonická adaptace. Mm-hmm. Jo, lidský organismus a tělo je tak geniální stroj, že si na všechno zvykne. Jak říká klasik, zvykneš si i na Hitlera. Mm. To mám rád. A je to pravda, prostě my, aby jsme přežili, tak jsme naprogramováni, že se dokážeme adaptovat na cokoliv. A je to z toho důvodu, aby jsme se adaptovali na nepříjemné věci. To znamená, když nemáme dostatek jídla, hladovíme, my si prostě zvykneme. Vzpomeňme na příběhy z koncentračních táborů. Mm. Nebo lidi, když jsou na ostrově, ty lidi vůbec nic nejedli. Jako nic.
2: No,
1: a
2: nic.
1: Stejně přežívali týdny, měsíce, roky. A když si to jako představíš, co ty lidi jakoby jedli, tak jako říkáš, to se nemohli přežít. Nebo na ostrově si přesně takhle. A mohli. Hedonická adaptace. To znamená, ty si zvykneš na diskomfort ve smyslu, že ti je zima, že ti někdo bije. Mm. I na to si dá zvyknout. Bohužel. Prostě, aby si přežila evoluce, někdo tě mlátí, ničí tě, terorizuje tě a ty přežiješ. Mm. A nepříjemná věc týhletý hedonický adaptace je ta, že bohužel nemůžete si vzít jenom půlku toho příběhu. Ten systém je vybaven tak, že vlastně si zvyknete i na to hezký. To znamená, když vás zase někdo moc miluje a pořád vás miluje, nebo máte hodně peněz, nebo si užíváte dovolený jednu dovču za druhou, nebo máte hezký věci, tak i na to bohužel si organismus zvykne a už vám to taky nic nedělá. Stejně jako ten nedostatek jídla.
2: Vyprávěl tě to kamarád, jo?
1: Cože?
2: Vyprávěl tě to nějaký kamarád,
1: no
2: jo?
1: Ne, to tak je.
2: Já vím.
1: To tak je, prostě.
2: No, tady dokonce píše tady Vojta Žižka, že na příjem se rychle zvykáme a že už za 4 roky se ztratí 65% efektu štěstí. Víš, jako když ti v práci přidají, ty jsi konečně spokojený s tím, co máš, tak za 4 roky už si přišel o 65% svýho štěstí. No.
1: Takže ta hedonická adaptace způsobuje tohle, ale ty máš Senekův diskomfort.
2: Jo.
1: A jako užijte si to, je to moc hezký. Já ti změním muziku a pojď.
2: Seneka popsal dobrovolný diskomfort. Tato teorie spočívá v tom, že si pravidelně vyhradíte čas nebo si dáte za úkol cílený diskomfort. Například jíst to nejskromnější jídlo, tedy žádné sladkosti, káva, nic takového. Chleba s vodou. Mít se jen studenou vodou, samozřejmě tam patří i digitální detox. Jet do práce například vlakem místo autem. Člověka to rychle vrací zpět na zem. Cílem má být se zbavit strachu z chudoby. Reset vděčnosti i test vlastní integrity.
1: Yes. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show

0: Úžasný je, že už Seneca, přátelé, radil digitální detox. Tady vidíte, jak je to smysl ten Instagram. Už Seneca na to jako upozorňoval. Jak už říkal, prosím nás, Platon, nevěřte citátům na internetu.
1: Podle mě to říkal Sokrates.
0: Sokrates, jo, Sokrates to říkal, nevěřte citátům na internetu.

0: Co?
1: Platon totiž varoval před AI. Marťku.
0: Parta nedouků v ranní show. Ale zpívat umíme. Katko, pojď. Are you ready? Let's go, hey.
2: Potřeba ti pomuchlám trochu.
1: Tohle milují děti. Všechny děti na světě milují tuhle písničku.
0: Pojďte se natočit na TikTok.

0: 7.42, česká volba. A je to vstavka, máme to rádi. Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi? Katka to bere tak, že jsou to věty, které nikdy neuslyší.
1: Neuslyším.
0: Od Michala. Mm-hmm. Čtvrtá nejčastější odpověď. Jasně, klidně pojedu s tvojí mámou na dovolenou.
1: Mm. Bavili jsme se o tom a zatím ne.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Tak dopravičku si dáme.
1: Tak připomínáme nehodu na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy na 25. kilometru a D5 hlásí kolonu už od 7. kilometru kvůli omezení na Pražském okruhu.
0: 3, 2, 1, třetí, druhé, první místo české volby už za chvíli.
3: Tati, to byl...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Evropa 2. 18.

0: 256 giga za 14 990. iPhone 17 Pro 256 giga za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Pojď! Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
9: To je nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
3: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Česká volba v 7.49. Jo, když by bylo 49.
1: To byly časy, viď?
0: To byly časy.
1: To mladík ještě.
0: To byly časy. Tak, přátelé, česká volba, první tři místa na brutální zadání. Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi? Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi? Páté místo bylo, jen si to dopřeji, lásko. Dneska nemusíme šetřit. Čtvrté místo. Jasně, klidně pojedeme s tvou mámou na dovolenou.
1: Ale vy jezdíte. Ty s tím nemáš problém.
0: Já s tím opravdu nemám problém. Rád, maminko. Heleno, mám rád dovolené s vámi. První tři místa. Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi? Třetí místo. Byl jsem ti nevěrný. Případně byla jsem ti nevěrná.
1: Na to mě nic nenapadá.
0: Čekej, ty jsi to představovala, že tuhle tu větu nikdy neuslyšíš.
1: Ano, já v to pevně doufám.
0: Tak.
1: Že si to prostě nechá, nebo mě tím...
0: Druhé místo, stloustla si. Stloustla si. To je teda čeština, teda překrásná. Stloustla si. Já si to představuju, že, že to je jazyk mimozemšťanů. Jo, a trošku to tak zní, viď? Když vlastně si představíš, že tomu jako nerozumíš, že jsi třeba cizinec, jo? Stloustla si! Stloustla si! Stloustla si! Stloustla si! Stloustla si! Stloustla si! Stloustla si! Stloustla si jedna, halo. Roger, stloustla si. Roger. Promiňte.
1: Jak se jmenuješ?
0: Stloustla si.
1: Odkud jsi?
0: Vidíš tamhle tu vzdálenou oběžnou dráhu v galaxii? Stloustla si. To je debilní, viď?
1: Je.
0: Sloustla si.
1: Je to ošklivá věta.
0: A první místo. Tak kdo to trefí, děcka? Ta-da-da,
1: co by ta-da-da. Češi nikdy neřekli svému partnerovi?
0: Ano, co by nikdy Češi neřekli svému partnerovi? První místo. No.
1: A je to, aby nebyl smutnej, anebo že mu to nechtějí
0: nevím,
1: říct?
0: Nevím. První místo? Teda, ten sex, nic moc.
1: To je lepší sloustla si.
0: Co?
1: Že je lepší sloustla si.
0: Sloustla si, lepší sloustla si. No. Ten sex teda nic moc. Prožila jsi to?
1: Ne.
0: Katko, ten sex teda nic moc.

0: typovat první místo už nejde, že už to bylo. Nicméně mě zajímá, co si myslíte, co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Leoši, tady Luboš. Já jsem si představil všechny ty volby od prvního místa po poslední. Když to řeknete, tak ono to hezky navazuje a pak se vlastně celou tu situaci snažíte i uklidnit. Jo, ten sex nic moc, tloustla si a tak dál.
0: Jo, takhle, a byl jsem ti nevěrný. Jo, ty jsi to, jsi to představil jako větu.
2: Tak je, jo, takhle, když to říkáš od...
0: Jako dobrý. Brutální kombo teda, tak to schválně řekni. No, říkej.
1: Jo, no, ten sex nic moc, sloustla si, byl jsem ti nevěrný, ale zároveň teda můžeme jet s mamkou na dovču a dneska si kup, co chceš.

0: ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Anička.
0: Aničko, Aničko, jsme úplně, ty máš tak hezký hlas, já si úplně představuju, co teďka řekneš. Tak říkej.
1: Jsem gay.
0: Já myslel, že mluvíš o sobě. Super, ne. Já jsem se úplně, co říkáš, Anička, a teďka slyším holko, říká, jsem gay a já. To je coming out přímým přenosu. Myslíš, že neřekne, že nikdy, co by Češi neřekli svému partnerovi, jsem gay? A co, když jsou to gayové dva?
1: Nebo holkama, jako myslím si, že tak či tak to není úplně.
0: Představ si, že jsou spolu dva kluci, jo? A ten kluk řekne tomu druhému, musím se ti něčemu přiznat, jsem gay. A on ten druhý řekne,
1: Dobrý, opět si mě asi přestřelil.
0: Ne, já jsem si to představoval, ty jsi to představoval, já to chápu. Že podle mě mnoho žen, nevím kolik, ale určitě se to stalo hodněkrát, mnoho žen se během svého života dozvědělo, že jejich manžel je gay.
2: Já myslela, že řekneš, že zapochybovalo, jestli není.
0: Zapochybovalo, to si myslím, že je taková běžná věc, ale některé se to opravdu dozvěděli, logicky, jo, protože většinou o tom vyprávějí gayové, že to museli říct manželce, že manželka nevěděla.
2: A Monika byla v pohodě, ne?
0: Monika to přijala celkem jakoby dobře, jo.
2: Dobrá.
0: Zůstáváme kvůli dětem spolu dál.
1: Důležité je, že to funguje, že?
0: Jasně. No nicméně, ty jsi to představila určitě ze sebe, že jo? Jako, že za sebe.
1: Díky bohu, to není moje situace.
0: No nevíš. Filip Vaněk říkal, že heterosexuál neexistuje, že vlastně, že mu to ještě nedošlo, tomu chlapovi, nebo že je ještě nerozhodnutý. Může se k tomu vyjádřit Kuba Kohák.
3: Jezus Maria.
0: Kubo, co si o tom myslíš?
4: Dobré ráno.
0: Říkej, co si o tom myslíš?
4: Myslíš teďka, co přesně konkrétně?
0: Volá nám tady slečna,
4: ano.
0: A bavíme se o tom, co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi. Co by Češi nikdy neřekli svému partnerovi.
4: Nikdy.
0: A tady slečna řekla do vysílání, že si myslí třeba, že nikdy neuslyší větu, jsem gay.

0: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: A v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a je tady pravidelná rubrika Svět podle Koháka. Dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ráno, přátelé.
3: Ahoj.
2: Ano. Opět se mi podařilo přijít.
1: My máme radost.
2: Tak jako tak, každý den.
1: Co je u tebe nového?
2: Člověče, nového úplně. Nemůžu říct, že to je úplně nové, ale ještě jsme to spolu neprobírali. Pozor.
1: Ano.
2: A to je poslední zápas, samozřejmě za nároďák Lionela Messiho.
1: My jsme to vůbec neprobírali.
2: Ne, ale vůbec.
1: Katko.
3: Já vlastně
2: jak
3: vůbec.
2: To na tebe působí, Katko?
3: No já jsem z toho už pár dní, kolik dní, řekni mi kolik dní, už jsem z toho špatná.
2: Prosím tě, bylo to 6., to znamená, už se je to 2 dny.
3: No, přesně, 2 dny už jsem z toho úplně, nemůžu jíst, spát.
1: Já mám nápad.
3: Co?
1: Ty by si mohla zaspívat, Katko, Don't cry for me, Argentina.
2: To by bylo nádherný.
1: To by se docela hodilo, ne?
2: Ano, to je pravda.
3: A co má teda Lionel Messi, co se mu stalo?
2: Narozeniny.
1: Ne, skončil.
2: Neskončil v nároďáku.
3: A teď skončil Cristiano Ronaldo, ne?
1: Oni i spolu skončili.
2: Ne, ten to jenom přerušil.
3: Tak telefon jsem taky nechytla.
1: No dobře, ale nás to baví. Co chceš probrat s Messim teda?
2: No ne, tak prostě samozřejmě nějakým způsobem se vlastně rozloučil s nároďákem největší hráč, nejlepší hráč všech dob, že ano. Je to takové smutné, tak si říkám, kdo půjde na jeho místo, toho nejlepšího hráče všech dob. Jestli máte nějaké tipy. Katko.
3: Je spoustu typů.
2: Tak řekni třeba kdo.
3: Tomáš prostě na
1: Tomáš Rosický. Já jsem tě taky si myslela, že chci říct Tomáš Rosický.
2: No.
3: Tak Sparta i Slavia jsou plní snad jakoby skvělých hráčů,
2: ne? Děkuju za to, děkuju.
1: Já vím, ale Sparta a Slavia nemůže podle mě dodat hráče do argentinské reprezentace.
2: To ne, no to ne. Jako zatím, i když mě spíš napadlo, kdo uvolní jakoby ten světový, teda on uvolnil ten jako světový trůn, že ano, už ještě bude hrát, jako řekněme, za to Los Angeles, ale kdo vlastně, koho tam vidíte na jeho místě? Leoši. Vidíš tam někoho?
3: Antonín Panenka.
2: Dej pokoj, že ale blbost má, řekni něco, jsou jako skutečně jako relevantního. Leoši.
1: Já teďka nemůžu, hledám Don't cry for me Argentina. Aha. Instrumental.
2: Jo, no tak je to na nás.
3: To je teda opravdu, tak no ale já ti moc nepomůžu.
2: Ne, jo.
3: Já prostě bohužel, já jsem spíš na hokejisty.
2: Aha.
1: Ona je na hokejisty. Tak. Takže tak to, no. Uzavři to.
2: No a ty nemáš nikoho, kdo bys to, koho bys tam viděl? Řekni,
1: argentinský reprezentace?
2: Ne, jako světový trůn, pane bože, vy mě neposloucháte.
1: Já jsem, jo, počkej.
2: Řekni klidně i nějaký, jako, bychorý typ.
1: Tak pro Messiho.
3: Jsou questy tady.
2: To je pro tebe.
1: To je pro tebe, Leo. Leo, je to pro tebe.
2: Jo.
1: Dokážeš to zaspívat i ve španělštině? Ne, promiň.
3: Já hlavně nevím, jestli poznám začátek.
1: Já taky ne.
2: Já jo. Já ti mávnu.
3: Jo, tak jo.
1: To bude
3: pane režisére, mávněte.
2: Je tam výhoda, že ta předehra je krátká.
1: Já jsem to tady našel na YouTube rychle, ale teď už to asi bude, ne?
2: Ještě chviličku, počkej.
1: Teď.
2: Ještě ne. Pojď.
3: To začalo?
2: No, ty zmávnul.
3: When I try to explain how I feel.
1: To si děláš srandu.
2: Teď.
1: Je to složitý, že to nemáme na téma.
2: Teďka, zadadá.
1: Tomorrow.
3: Jo.
2: A potom tomorrow.
3: You won't believe me. All you will
1: see. Moc nízko?
3: As a girl you once
1: knew. Už jsme superstar. Je to živě, ale je to živě, žije to.
3: Počkáme si na refrén.
2: Já myslím, že se Leo zblázní radostí, až to uslyší.
1: Jako já?
2: Jako.

0: jsi skvělá. No. Ty jsi
1: s Bohem, Leo, milujeme tě.
0: Milujeme tě. Katko, jsi skvělá.
2: No.
0: Co tomu říkáš, Kubo? To čumíš, co?
1: To čumím jak tele na nová vrata, jak se říká.

0: No, no, no, no, ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: 8:45 je, vemte si prosím telefon do... Ne do pusy, do ruky jsem chtěl říct. A můžete hovořit.
1: Já bych si prosím vás přála písničku.
0: Jej, to jste teda strašně hodná, že nám voláte. Úterý 7:17 je ten čas. Ranní show na Evropě 2, dobré ráno. Haló? Haló?
2: Haló?
0: Haló?
1: Ano.
0: My vás zdravíme. Dobré, dobré ráno. Ranní show, haló?
3: Dobré ráno.
0: Tak povídej.
2: Tam je lidi.
0: Tam je tady lidi. Jste v nějaký čekárně, nebo co tam děláte? U doktora.
3: Jsme.
0: Tak povídej. Stisni rádio.
2: Oni čekají na humor.
3: Já jsem se chtěl vrátit, kdo nahradíme si ho. Asi Jamal, ne?
0: Jamal. Zeptáme se. Kubo?
2: Jseš tady ještě?
0: Přátelé, Kuba, Kubo, pojď se. My máme tady pána, který má toho na... Co jsi říkal? Ještě tě chce. Žeprej Jamal.
4: A co je s ním?
0: Jamal, že nahradíme si ho.
4: Myslíš, jo?
0: Tady pán si to myslí.
4: Pán, no jo, tak já myslím, že ještě brzo, pane. To je jej ramane. Vždyť ještě, no, jsou, má, vidím tam podobné prvky, že?
0: Ano.
4: Ale ještě bych řekl, že těch kvalit tam není dosaženo.
0: Co si myslíte o tom,
2: jejich
0: co
2: říkám? Je málo ještě.
0: Je málo.
4: Já málo. Já toho ještě málo, pane.
0: Tak, když jsme to uzavřeli, jdeme na zprávy. Díky, Kubo, teď Katka, Evropa 2.
5: Dobré ráno, studentům se zkomplikuje život. Společnost OpenAI začne v Evropské unii texty vytvořené chatem GPT a kodexem digitálním vodoznakem. Chce tím splnit požadavky Evropského AI aktu, který požaduje, aby bylo možné výstupy umělé inteligence identifikovat strojově čitelným způsobem. Česko čeká ode dneška výrazná změna počasí. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou se citelně ochladí a přidají se srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu, zlepšení by mohlo přijít až během příštího týdne. Teď míříme za Zuzkou.
6: Ve Žďáru nad Sázavou město připravuje zásah do parku Farská Humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář. Upravená bude síť cest, zlepší se přívod elektřiny potřebné pro různé akce, které se tady konají, postavené budou toalety. Město začne vybírat zhotovitele a práce v parku by pak měly začít na podzim. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
5: Americký prezident Donald Trump chce na pozemku svého golfového klubu ve West Palm Beach na Floridě postavit oficiální prezidentskou rezidenci. Z přilehlého hřiště by se pak mělo stát permanentní prezidentské golfové hřiště, kde by mohli hrát prý všichni žijící prezidenti USA a státní návštěvy.
0: To je stejně skvělý, že se staneš prostě prezidentem. A teď vlastně normálně žiješ dál, ale veškeré náklady se hradí teďka z vládních peněz. To je prostě super.
5: No to jo.
0: Tak mám nápad si postavit prostě teďka barák.
5: No ale hlavně to golfové hřiště, mně se strašně líbí ta myšlenka, že by jako bylo přístupný všem prezidentům USA.
0: Ale to je hezký.
5: No.
0: To je hezký, že by ten Biden... Biden, i když on možná hraje. Možná hraje.
7: Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí?
5: No, na mnoha místech. Kolona na D1 před Brnem směrem z Prahy už od 176. kilometru v obou pruzích. Kolona je taky na silnici 43 na příjezdu do Brna před Lipůvkou. Silnice 27 z Klatov do Plzně hlásí kolony u Lužan. Tam staví obchvat kolona už na 30 minut. A v kolonách také příjezdy do Prahy D1 od Průhonic, D5 od Rudné až na Pražský okruh.
7: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2. CZ. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2, jak je venku?
5: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ještě místy polojasno, pak se ale už přidá slabý déšť nebo přeháníky, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes ještě vysoké, 19 až 24 stupňů, na západě i na severu mezi 16 a 20 stupni. Tak to byly zprávy, je přesně 8 hodin a 19 minut a na Evropě 2 pokračuje ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou. Ladies and listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Barani, Europol, you're listening.
8: tomu má.

Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: 8.23, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak, jak se máš, Katko?
1: Já?
0: Co dítě tvoje? Co děti tvoje?
1: Který?
0: Sofie a Lia. Zaskočil jsem tě?
1: No zaskočil, já přemýšlím, co bych jako o nich řekla zajímavého.
0: Něco vypíchni. Třeba jak usnuli včera s tebou pod peřinou u televize.
1: Tak to je fascinující. Tak já se
0: přiznám. To není přiznání, no ne, já ti to závidím. Já ti to závidím.
1: Tohle není nic k závidění, je to spíš takovej jako rodičovský, řekněme přešlap.
0: Není.
1: Ale je.
0: Tak říkej.
1: Samozřejmě, že je.
0: Děti vykoupaný.
1: Ale já jsem se ho vědomně prostě dopřála, protože mohla jsem se vybrat, buď se budu koukat, nebo takhle, buď půjdu spát, přečtu dětem pohádku a u toho usnu, jako každý normální večer.
0: Nebo?
1: Nebo prostě slevím ze svých rodičovských nároků. Samozřejmě děti byly vykoupaný, byly v pyžamu, ale zavlekla jsem je do sledování zrádců. Takže jsme se usadili na gauč, přikryli jsme se peřinou, já jsem každou vzala takhle jakoby pod jednu ruku a společně jsme se koukali na zrádce, já jsem si to hrozně užila, děti mezi tím usly a pak jsme akorát přenesli do postele.
0: Já to miluju. Ta formulace je taková, že vlastně ty jsi je nechala vytuhnout.
1: Jo.
0: Než aby si ztrácela čas uspáváním, nechala se prostě vytuhnout.
1: Ano. Já myslím, že jednou za čas
0: je to tak.
1: Prostě nám je to může být odpuštěno.
0: A hlavně si díky tomu ty zrádce viděla. To je to ti závidím. No. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Simča.
0: Simčo, říkej.
2: A já jsem na tom úplně stejně. Já potřebuji sledovat zrádce od 8 ve středu. Mm. A v podstatě dceru jsem tak stejně zavlekla do postele, no.
1: Je to naše jediná šance.
2: Přesně tak, manžel teda byl pryč. Takže jsme mu akorát poslali fotku, jak ležíme a díváme se na zrádce.
0: A já už jsem se ptal Katky po 6. hodině, jestli dobrý díl včera byl, nebojte se, žádný spoilery nebudou. A to protože Leoš, jsem já, ten díl neviděl. Takže ano, já jsem Katku poprosil, žádný spoiler, já to neviděl. Takže jsem s váma, jsem s váma. A dobrý?
2: Hele, jako byl dobrý.
0: Dobrý byl.
2: Byl dobrý, musím říct, a mně se líbí každý, hlavně teda mně se líbí Vojta, že?
0: Jistě.
1: To seš jediná,
0: člověče teda, komu se líbí Vojta.
2: Vážně.
0: To byl for.
1: Jo, opravdu. Počkej, moje dcera včera říkala, mami, proč se ten Vojta pořád převlíká? On má, na každý scéně má úplně jiný oblečení, proč tam nechodí jako táta?
2: Jo. No, rozumím. Ti účastníci tam jsou teda stále ve stejném, že
0: jsou,
2: něco málo obmění. No, tak asi tam nevezou 3 kufry, že?
1: Mm, A hlavně oni vyfasovali nějaký erární bundy. Těch oni tam chodí
0: často.
2: Ano.
0: Jinak holky...
2: A celkem pěkný barvy.
0: A víte o tom, že oni dávají každou tu epizodu vždycky ve středu večer od 8 v kinech? Víte to?
1: To nevíme.
0: Normálně v kinech.
1: Se mi vezmeme děti a pojďme do kina, ne?
0: V těch pyžámkách.
2: No. Jako usla, jo. Já už jak v tom pyžamu tam jako ležím, tak myslím, že jsi tam jako usla.
0: Tak každopádně děkujeme.
2: Ale,
0: děkujeme za report.
2: Držím. Jo, já jenom teda, jestli bych mohla, pozdravím moji dceru Timeu, ona bude ráda, že to uslyší.
0: Holky, vy jste dvojka, jo. Jedna má dceru Liu, druhá Timeu. Víte, že jsou jména, jako je Anička, normálně, Štěpánka, Blanka.
2: Vím, ale je pravda, že to jméno jsem měla vybrané už asi od 18 a rodila jsem teda ve 33.
0: Timea?
2: A Timea, ano.
0: To je jako nějaký ostrov v Polynésii.
2: je to jméno častější na Slovensku.
0: Dobře.
1: Jako promiň, ty taky nemáš ale Aničku doma. Jo?
0: Takhle, každý jméno je hezký, já jsem si jenom chtěl tak jako zaprudit, pardon. Povedlo
2: dobře.
0: Se to? Prosím tě, já jsem to nemyslel s tou Timeou zle, nepiš mě u stolu. Nepiš mě.
1: My tě pak napíšeme na konkláve.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
7: Chceš válku? Tak tady máš válku.
6: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
8: Všude kolem jsou žraloci.
6: Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit.
9: prodloužit, platí smluvní podmínky.
10: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
17: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
18: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
19: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
20: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
21: Klid, máš na to 3 dny.
20: A těch lidí, co čekají na autogramy?
21: No, jsou tu všichni.
22: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
23: Zpátky k muzice.

0: Včera v O2 aréně vystoupili Deep Purple. Purple. Prostě Deep Purple.
1: Ano.
0: Tak, nevím, kdo z vás byl.
1: Pár našich přátel, ano, můj manžel byl dotčenej, že ho nevzali sebou. Pár že to ani nevěděl.
0: Stačí mít. No. Včera byli Deep Purple v O2 aréně na koncertě. A my vám teďka v ranní show na Evropě 2 zahrajeme pasáž toho koncertu, která je trochu překvapivá. Deep Purple totiž, vzhledem k tomu, že byli v Praze, vytáhli český hit.
1: Wow.
0: Ten podle mě jinde nehrajou. A je to hit, který je možná, nebudu říkat celosvětový, ale vlastně
1: je to na ostří nože?
0: Je dost známý, je vlastně známý skoro jako na ostří nože.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Ale je to už trochu starší hit, ale pořád se mu nějak jako daří, že na něj lidi nezapomenou. Je to skladba Vltava.
1: Aha.
0: Od Bedřicha Smetany.
1: Takže Kočka leze dírou.
0: Kočka leze dírou. Tak je, ano, stejná harmonie. Jenom vysvětlím ten for. Takže přátelé, my vám pustíme ten záznam. Takže hele, Deep Purple včera překvapivě v O2 aréně. Poslechněte si to.

0: Dobrý, ne?
1: Dobrý.
0: Tak děkujem.
1: A tohle je lepší.
0: Tohle je lepší? Friedrich Zahn?

0: Zkouším teďka si udělat takový oslý můstek na následující vstup. Chci se zeptat Katky, je tohle chlapská muzika?
1: To si piš.
0: Je to chlapská muzika? Není jako, že ženská, že faninky taky to mají rády, ne tohle?
1: Aj.
0: Ale je to chlapská muzika.
1: Je to určitě 100%.
0: Tak skvělý. Tak 8.41 a teď v ranní show na Evropě 2 něco pro muže. Je to z instagramového účtu, který se jmenuje Zápisník muže.
1: Uh-huh.
0: A tohle já můžu.
1: To sleduješ.
0: Tohle já můžu.
1: Uh-huh.
0: Jo? To člověk může.
1: Ano.
0: Zápisník muže. To mě zajímá. A hlavně jsou to takový, je to takový typ příspěvku, které mám já rád. Jinak zápisník muže s podtržítkem mezi. Dvěma uh-huh. slovy. Nejlepší pocity, vlastně, když si to představíš, to celý, jako by se to mohlo jmenovat, nejlepší chvíle v životě chlapa.
1: No, já jsem napnutá. Jaký jsou vaše nejlepší chvíle?
0: Je to vždycky jako odstupňovaný na stupeň 1, stupeň 2 a stupeň 3 jako nejvíc.
1: Uh-huh.
0: Jsou takový triády. Uh-huh. Raz, dva, tři. Vždycky, jo?
1: Uh-huh.
0: Je téma a máš první příklad, jakože super, druhý příklad jako ještě víc pro chlapa a pak úplně nejvíc.
1: Ty bláho, no tak říkej.
0: Nejlepší chvíle v životě chlapa. První výplata.
1: Uh-huh.
0: Povýšení a tati ve dveřích.
1: Uh-huh. Kde je svatba?
0: Možná k tomu dojdeme. Tohle jsou nejlepší chvíle.
1: Jo.
0: Nejlepší pocity ve vztahu.
1: Uh-huh.
0: Nalaď se. Nejlepší pocity ve vztahu.
1: Uh-huh.
0: První rande.
1: Uh-huh.
0: Svatba.
1: No vidíš. Rozum.
0: Zná tě celého a zůstala.
1: Ó, to je ale hezký.
0: Uh-huh.
1: Takže my tady nejdeme do humoru, že tam je nejlepší chvíle ve vztahu chlapa, že je rozvod teda.
0: Ne, my nejdeme do humoru.
1: Tak jo, dobrý.
0: My nejdeme do humoru. My jsme teďka tady... Patos.
1: Jo, my jedeme, jo, my jedeme patos, jedeme patos. Ježiš, to mám ráda.
0: Ten patos, radí patos.
1: No, ale to se říká i o kamarádství. Nejlepší kamarád je ten, kdo na tebe všechno ví a přesto tě má rád. Tak to je, to samý v bledě modrým.
0: Tak jdeme dál. Největší motivace chlapa. Hypotéka. Ego.
1: Tak vidíš, že tam je humor.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: A úplně na vrcholu je... Vážím si toho, co pro naši rodinu děláš. Největší odvaha chlapa. Už nám to v ní dovolá. Halo? Halo?
1: To volá Martinovi jeho motivace.
0: Jeho motivace. Martin Cihlas má zaplej telefon během vysílání. To je fascinující.
1: Ale on musí.
0: Jo, on musí.
1: Protože co kdyby manželka něco potřebovala.
0: Marcela, to může říct. Marcela. Největší odvaha chlapa vypnout si mobilní telefon během práci. Tak jdem. Největší odvaha chlapa. Říct si o přidání.
1: Mm-hmm.
0: Dát výpověď.
1: Mm.
0: Říct promiň jako první. Nejtěžší věty v životě chlapa. Nevím.
1: Mm.
0: Potřebuju pomoc. Bojím se. Největší výhra v hádce. Ha, dáme malej vrchol, prostřední a pak nejvíc. Aha. Zase, jo? Největší výhra v hádce. Mít pravdu. Mít poslední slovo. Obejmout se, i když to ještě není vyřešené.
1: V hádce nikdy není vítěz, ani poražený. Jsou buď dva vítězové, nebo dva poražení.
0: Hezky. Hezky.
1: Jo?
0: Nejvíc.
1: My jsme u toho patosu.
0: Hezky. Já hele, to nepřekonám. To nepřekonám. Děkuju, Katko.
2: Leoš Mareš. Evropa 2. Katka Říhová. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: 9.

0: za 14 990, iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990, Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Pomáháme s Europlasmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz. Už skoro 400 tisíc followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Tak kdo má dneska narozeniny, přátelé? Já to nevím. Já vám vysvětlím ten vstup, jo. Katka ví, kdo má dneska narozeniny a řekla mi, že to řekne. A já říkám, OK. Takže si představte, kdo se narodil 8. října. Je to 1,365 naší populace, dokonce i světové populace. Jenom u nás je to přes 30 tisíc lidí.
1: No.
0: A na světě...
1: Další.
0: To bych musel spočítat.
1: Nepočítej
0: to. A já to spočítám, schválně. Pravděpodobnost je skvělá, takže je nás 8 miliard.
1: To se mě zrovna teď ptala moje 5letá dcera, co je to 8 miliard, jestli je to 8 plus milion.
0: 8 plus milion.
1: No. Je to složitý to vysvětlovat.
0: Tak prosím tě, dnes má na světě 21 milionů lidí narozeniny. 22 milionů. 22 milionů lidí má dneska narozeniny.
1: Takže to není zas tak významný den.
0: No, ale některý z těch 22 milionů jsou slavnější. Třeba,
1: je to tak.
0: Třeba.
1: No, tak já dám takový kvízeček, ať se trošku pobavíme, jo.
0: Kvízeček?
1: Chválně. No, takže, tenhle zpěvák začínal jako imitátor Elvise Presleyho. Vlastním jménem se jmenuje Peter Jean Hernandez. Měří...
0: Nevím.
1: No, já vím, že nevíš.
0: Měří?
1: Měří 165 cm.
0: Kohák.
1: Na kontě má už 16 cen Grammy. Doteď to mohl být kohák.
0: Počkej, teď Kubo. Kubo, Jakube. Jakube, je tam.
1: Já myslím, že už šel.
0: Ne.
1: Co by tu
0: spí,
1: dělal?
0: Spí, jo. Marti, tak ho zbuď.
1: Nebuď ho.
0: Dobře, tak hádám já, říkej.
1: No tak, tak ještě jo, ještě nějaká nápověda.
0: Jde? Mi to řekni do vysílání.
2: Že Kuba bude mít narozeniny 10.10. Jakub.
0: Aha.
2: Tak jenom ať to víš.
0: Nesmíme to zapomenout. No. Je v sobotu.
2: Ať to víš, než přijde.
0: Jo, aha. A jde? Ty budeš mít narozeniny, viď? Říkám, vypadáš jak Matonoha, člověče, jak přichází si z pusu, vypadáš jak Tomáš Matonoha.
3: Neblázně, teď nevím, jestli je to lichotka.
1: Je to lichotka, Tomáš Matonoha je velmi sexy muž.
0: Matonoha mimochodem,
3: pokoj.
0: Matonoha pozicí startuje na tvoje narozeniny Stardance.
3: Popravdu.
0: Pozicí začíná Stardance. A na tvoje narozeniny.
3: No toho si strašně cením.
0: Oni začali...
3: To je ten nejhezčí dárek, co jsem mohl dostat.
0: Oni to dostaneš teprve. A proč, ty jsi, už jsme se o tom bavili, já to zapomněl, dostal jsi nabídku na Stardance?
3: Ne, nedostal.
0: A tancoval bys?
3: Já jsem říkal, že bych do toho, takhle, já jsem dostal nabídku na úplně první díl kdysi, první to je třeba řadu. 20 let nebo
0: no,
3: kolik.
0: No, 20, přesně.
3: A já jsem říkal, ano, ale chci se vlastně jako měřit jenom s těmi nejlepšími, jo?
0: Jo.
3: Ne, že mě vyřadí nějaký influencer nebo nějaký. Já chci mít proti sobě ty nejlepší v té době. Takže si Jágra.
0: Okay.
3: Chci Bartošku. Zemana. Chci prostě ty špičky ve svém oboru. A ne nějaký čutínky tamhle.
0: Aby tě vyřadil třeba Lukáš Pavlásek.
3: No tak
0: to jako mě.
3: Kdo?
0: Jako mě.
3: Kdo že tě vyřadil?
0: Ale Lukáš Pavlásek prostě tancoval líp než já a proto mě vyřadil.
3: Pojďme dál.
0: Ale Richard Genzer si zase stěžoval, že ho v jeho superstar, pardon, v jeho Stardance vyřadil Dalibor Godník.
3: Nebylo by mě. No vidíš to.
0: No nicméně.
3: Tanec nemá logiku.
0: Nemá. My se bavíme o narozeninách dneska. Dostávám nápovědy. Řekni to ještě Kubovi,
1: tak
0: prosím
1: jo,
0: tě.
1: Tak si taky zahádej.
0: Zahádej si.
1: Je ano. To jeden zpěvák, začínal jako imitátor Elvise Presleyho.
3: Jackson. No.
1: Vlastním jménem se jmenuje Peter Jean Hernandez, měří 165 cm,
3: jistě.
1: Na kontě má 16 cen Grammy.
3: No to bude takový, já vím, no to jsou
0: ty
3: takový
0: to
3: ty, jo, to jsou takový ty, co nevíme ty jmén, takový ty upside, jak se jmenuje to jeho písaně, takový ten...
0: Takže
1: Kuba je na dobrý cestě.
3: To je ten latín, upside, anky down, upside, grunky down.
0: Bruno Mars.
1: Výborně, Kuba, dobře zandal, je to Bruno Mars.
3: Ale těch chlapíků jsou tuny, jako malí připracatělí, co zpívají chlapečci, no. Těch je miliarda.
1: Dobře.
0: Teď si mě překvapil, jako Kubo. A zrovna
3: ano.
0: Bruno, dobrý, dobře.
3: Jo, já nevím, že to je špatný. Kolik?
1: 41.

0: Tak, všechno nejlepší k narozeninám, 1,40, tyjo.
1: No, já bych mu teda řekla i míň. My jsme se o tom včera s manželem bavili v posteli, já jsem říkala, tyjo, Brunovi už 1,40.
0: Vy se bavíte o Marsovi v posteli, jo?
1: Jo, jo.
0: A on je ti blízko, jako ne? Mars je vlastně kromě měsíce úplně nejblíž. Tobě bude 39, Marsovi 40. Mám někoho, kde je mezi?
1: Koho?
0: Taky má narozeniny. Ale 40. A byl jsem dost vykulený, když jsem se to dozvěděl. Tereza Kendlová.
1: No jo.
0: Tereza je 40. Tomu dítěti, tomu miminku, tý malý holčice je 40.
1: No jo. A nemá ona teď nějaký ten koncert?
0: Ano, ona má k tomu jakoby koncert pozítří 10.10. v Karlíně.
1: No jo.
0: Fórum Karlín vyprodáno. Vyprodáno Fórum Karlín. 40, ty jo.
1: No jo.
0: 40 je Kendlový, chápeš to?
2: Já

0: Bůh ví, že chci umřít vedle tebe. Vstávka jak hrom, Tereza Kendlová a její partner René Mayer, se kterým je asi 1000 let. Takže Bůh ví, že chci umřít vedle tebe.
1: Krásný.
0: Krásný. Tereze Kendlové je 40, přišla tady do studia Ivana, která už je tady s koťákem a klasicky přišla s větou, se kterou jsem přišel já v průběhu toho týdne, přišla s větou, Kendlový je 40. Ivano, je to dost, co?
2: Je to dost, ale potěšilo mě, že je pořád starší než já a než my, veď, Katko.
3: No. Ale já do ní byl zaláskovaný.
2: Ale je to dost. Já, všichni do ní byli zaláskovaný.
0: Moment, že? Tereza Kendlová je starší než Ivana i Katka?
3: Dohromady.
2: A to si ti
3: nezdá? To
2: hele, jděte někam, jo? Po ránu takhle.
0: Za chvíli jsme zpátky a budeme pokračovat v našem programu.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. A je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: redakce. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a

0: Neo 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Ve studiu ranní show dospívává Katka.
1: To byla i včera.
0: Jsi byla ty?
1: No jo.
0: Já to nepoznal. Tak, no tak dobrá jsi byla, to je kompliment.
2: Já vím, děkuju. Já taky.
0: Takže Katka a já, konec, čau.
1: No konec, zase zítra.
0: Ano, zítra se slyšíme v 6 ráno, ale teď už bude tady zpěvačka Ivana a její bratr Koňák.
3: Já jsem Koňák, dobrý den.
1: Zpěvačka Ivana a její bratr Koňák, to jako možná bychom se měli přejmenovat z té tlapkovky.
0: Dáte si někdo Koňák?
1: Já ne.
0: Tak, co máte Ivano a Koťáku pro naše posluchače?
3: My jsme si dali takovou ambici s Ivankou, že bychom chtěli posluchače naučit každé vysílání jedno cizí slovo.
1: To jsme si dali?
3: Ne, nedali, ale dneska budeme řešit leukofobii. Přátelé, leukofobie, negooglujte to, bude to zábavnější.
1: Já to vím, já se hlásím.
3: Ty to nevíš, že řek už?
1: Ne.
3: Aha, tak já si vyberu jiné slovo.
1: No tak budeme posluchači i vzdělávat.
0: Já se těším, leukofobie, nevím, co to je, pustím si to.
1: Já si to vygooglím.
0: Negoogluj si to.
3: To je zakázaný.
1: Já půjdu na záchod a tam se to vygooglím a pak budu dělat.
0: Běž na záchod. Běž na záchod. Slíkni se úplně do naha. Ne jenom jako, že pro sebe. Slíkni se úplně do naha.
1: A pak? No, kdybyste věděli, co je leukofobie, tak...
3: No, pokračuj.
1: Nic.
0: Tak se neslíkej. Neslíkej se.
1: Hele, tak hele, já zítra teda přijdu.
0: Zítra se mezi 6 a 9 slíkneme s Katkou do naha.
1: Tak jo.
0: Je to tak.
3: Mějte to počkejte, já přijdu v 6 už teda.

0: Krásné dobré ráno při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Já jsem sliboval ono cizí slovíčko, přátelé, nemějte velká očekávání, ale mohlo by se vám hodit. Totiž takzvaná leukofobie je chorobný a intenzivní strach z bílé barvy. A teďka si pojďme jakoby rozebrat, jak se to dá použít. Jo?
1: Je to něco jako rasismus?
0: Reverzní rasismus. Leukofobie, přátelé.
1: Mají to Afroameričani?
0: To je skvělý. Leukofobie je reverzní rasismus, kdyby se to nevěděl. Tak to je jedna z teorií. Druhá z teorií vlastně je, že leukofobii mají třeba lidé, a teďka pozor, to se vám může hodit třeba v práci, pokud máte před sebou nějaký projekt, který musíte takzvaně vykopnout, jo? Nebo to může být vaše seminárka, takřka cokoliv, s čím musíte začít. Aha. Tak leukofobie je údajně i vlastně taková paralýza z bílého papíru, což znamená, že se ještě nic nenapsala. Takže pokud vás...
1: Ježíš, to znám, to je nepříjemný, ale...
0: Pokud vás šéf třeba konfrontuje s tím, kdy už to bude, nebo kde to jako kdyby je, tak mu můžete říct, že vy na to nejste vhodný člověk, protože vy máte leukofobii. Nicméně mě napadlo, říkám si, ta leukofobie musí být jako děsivá věc v období třeba Vánoc.
1: Všude vy.
0: Všude sníh a ty jenom, ježíš, já mám deprese.
1: Nebo v období nějakých party.
2: Až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
2: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno.
15: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
16: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění seveřenů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
17: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
18: Klid, máš na to 3 dny.
17: A těch lidí, co čekají na autogramy?
18: No, jsou tu všichni.
19: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
20: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítně

0: snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
0: Zpátky k muzice.

0: to je tak povedená věc. Jako představit si Ivanu, tedy mě, před třeba 20 lety.
1: Ano.
0: Jak říká Justin Bieber, to je teda strašně trapný, to je úplně prostě debil. A teď si tady víš, jak úplně vajbuju v těch, jako v těch 40, jak je to prostě strašně šikovný kluk, že lidi se měnějí a mění se i názory.
1: Je to tak, mimochodem dneska v jedno z pozdějších témat bude Michael Jackson. Mám tady hnedka dvě věci. To je taky takovej Justin Bieber svý doby.
0: To je pravda, to je pravda. Je pravda taky to, že dneska jsi mě fascinoval tím svým výběrem tématu a to je ta barva. Protože ty si řekl, že něco jako...
1: Leukofobie?
0: Leukofobie je strach z bílé barvy. Já tady mám víc strachu z jiných barev.
1: Dobře.
0: Protože on opravdu existuje jako víc, vůbec nevím, jakoby, proč to někdo má, ale chápu, že to někdo má. Měl třeba žlutá, ksantofobie, pak je chlorofobie, zelená.
1: Chlorofobie je co? Zelená, jo?
0: Zelená. Pak je cyanofobie, je modrá. Pak je melanofobie,
1: no.
0: Černá. Pak je portilofobie, fialová, chromofobie, barev obecně.
1: Já mám jenom takovou připomínku, ta chlorofobie, mně to nedává tolik smysl. Chlorofobie je fobie ze zelené barvy, ale přitom chlor čistí sinice.
0: To je prostě profesor Koťák, který vás prostě vzdělá.
1: To je deformace, já se omlouvám.
0: Vzdělá každý den mezi 9 a 11 hodinou. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
2: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
3: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
4: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: 9. října v 9 hodin otevíráme novou prodejnu iStores Apple Premium Partner v galerii Harfa v Praze. A jen v tento den pro vás máme special nabídku. MacBook Neo 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října iStores galerie Harfa Praha. Více na iStores.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

Hiták snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiták snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Moskvě. Je 8. října, je čtvrták, svátek má Věra a Koťák mi říkal, že mi udělá radost s nějakou informací, s nějakým tématem.
1: Spíš jsem si s tebou chtěl pokecat o příběhu vlastně Michaela Jacksona. Mám tady rovnou dva příspěvky. Nejdřív teda, že jsem konečně měl možnost vidět jeho autobiografii, kde ho stvárňuje jeho synovec?
0: Je to tak.
1: Je to synovec. Mm-hmm. Hele, a jak ten...
0: Jafar se jmenuje?
1: Jo. Mm. Jak ten jeho synovec, tak Michael Jackson. Prostě jsem se zasek a začal jsem se koukat na videoklipy Michaela Jacksona. A vím, že ho máme rádi, naši posluchači milují Michaela Jacksona taky, ale řekni mi, čím to je, že i když Michael Jackson stojí a za ním je jako paleta 20 top tanečníků ze světa, opravdu ty nejlepší tanečníci z celého světa.
0: Ano.
1: Jak je možný, že pocitově, když se koukám na toho Michaela, že ten nadhled nad tou choreografií prostě byl z nich stejně nejlepší?
0: To je něco, co nedokážeme asi vysvětlit. A i když ty tanečníci, já vím, co chceš říct, oni jsou technicky třeba naprosto dokonalí, dejme tomu 100%, a u toho Michaela třeba i vidí, že to, on je skvělý taneční samozřejmě, ale třeba, že má těch 92 technicky, ale dá tomu něco.
1: Má ten groove nebo něco, nechápu to.
0: Něco, no.
1: Navíc je pravda, že některé ty choreografie si skutečně dělal Michael sám, že jsou složitý. Ono jakoby časově, kdo někdy tancoval, tak prostě ví, jako trefovat se do těch osmiček, tak jak on tam někdy dělal ty složitý přechody v těch pohybech. Já to těm tanečníkům vůbec jako nezáviděl. Mm-hmm. Možná ta teorie je o tom, že ty choreografie skutečně komponoval z části on, ale je to totální mistr a jeho synovec je úžasný nástupník. Já jsem z toho jako úplně odvařený.
0: Je to skvělý a on dokonce dostal tu nabídku na to hrát v tom filmu už třeba před 5 lety, ale natáčel se ten film až před 2, protože on chtěl mít 3 roky na to, aby si ještě strejdu hodně naposlouchala a taky navnímal. No a tohle bych nechala do konce. Michael Jackson je součástí Evropy 2, protože je to legenda a my ještě nejsme legendy, ale jsme tady každý den od 9 do 11.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla to večer na Nově. Studentům se zkomplikuje život. Společnost OpenAI začne v Evropské unii označovat texty vytvořené chatem GPT a kodexem digitálním vodoznakem. Chce tím splnit požadavky Evropského AI aktu, který požaduje, aby bylo možné výstupy umělé inteligence identifikovat strojově čitelným způsobem. A teď vyrážíme za Zuzkou.
1: Ústecká univerzita zprovoznila nové centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat hospodaření se surovinami tak, aby se zamezilo plýtvání. Získat chtějí například odpověď na otázku, jak chemicky rozložit použité oblečení na vlákna a z nich znovu vyrobit plnohodnotnou přízi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají se za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Aktuálně potkáte kolonu na dálnici D1, pokud jedete z Prahy do Brna mezi 90. a 95. kilometrem, zdržení je tam na 15 minut. A na dálnici D55 z Přerova do Otrokovic, pozor, kolem 18. kilometru pracují tam silničáři.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Bude oblačno až zataženo, přidá se slabý déšť nebo přeháněky, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty dnes ještě vysoké, 19 až 24 stupňů, na západě už jen mezi 16 a 20 stupni. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 pokračují Ivana s Koťákem.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: Je to tak, budeme tady ještě hodinu do 11 hodin a Koťák nám za chvíli řekne ještě jednu zajímavost o Michaelovi Jacksonovi. Až takovouhle.
2: Evropa 2.

0: Je možný, že téma Michael Jacksona se na Evropě 2 bude objevovat častěji a častěji, že už se objevovalo častěji. Je to zkrátka legenda, která tady musí být častokrát zmiňována. Jestli zajímá, Koťáku, jako já mám vzpomínku na Michael Jacksona. Možná si pamatujete dobu.
1: Jste někde byli? Někdy?
0: Ne. Naštěstí ne. Protože jsem byla hodně malá. Ale mám vzpomínku takovou, že koukám na nějaký koncert, když mě hlídá babička s dědou v Hrádku u Rokycan. Jsem v jejich bytovce, koukám na jejich koncert a teď ten Michael tam na sebe jakoby trošku sahá, dělá ty svý zvuky a tohle. A děda samozřejmě už tenkrát mu bylo něco. Už byl starší člověk a vlastně říká, no na to naše Ivanka koukat nebude. A přepnul mi to.
2: Ne, ne.
0: A já od té doby mám takovou obsesi, že Michael mě přitahoval víc a víc. Já jsem zjistila, že to něco...
1: Ty máš ráda to zakázané ovoce.
0: No, no, no, a on dělal něco vždycky jako jinak, že jo. No.
1: Já tady dneska na Michael mám, v Michaelovi se dá najít i spousta poučení, takže pánové nebo dámy, ne, jak kdo chce, pokud jste trochu shopaholik, jo, že rádi prostě nakupujete a utrácíte, tak pojďme si říct, že level Michaela Jacksona je úplně, jako úplně někde jinde. Long story short, on kdysi svolil, že dá rozhovor jednomu reportérovi, teďka nevím, jestli to bylo z BBC, není to důležitý, ale díky tomu vznikla jedna velká kauza. No a ten reportér za ním jako kdyby přijel a mapoval tu cestu Michaela Jacksona a Michael si myslel, že to pro něj bude jako dobrý PR-ko a vzal ho na nakupování. No a prochází takovým jedním storem v Las Vegas a teďka si jenom poslechněte, co se děje, jo? Já vám to dám takhle k mikrofonu, jo? Taky
0: aha,
1: nekvalitní
0: barvy. Jdeme, jdeme, jdeme.
1: Přátelé, kamarádi, to je skoro...
0: Prostě to pípá, hodně to pípá.
1: To je skoro neúctivý. Michael Jackson chodí nějakým drahým obchodem, kde má, já nevím, egyptský staročitnosti, památky. A takhle jako by prochází, oni se ptají, a máte na to dost místa? On jo, v Neverlandu, tam se toho vejde. Takže za... 5minutový nakupování, ta částka vyskákala na 5,5 milionu dolarů, co Michael Jackson dokázal za 5 minut utratit. Fakt jenom tím, on se to ani neprohlíží.
0: A víc je nejhorší, mě vždycky, on byl sympatický něčím. Ale tohle mi je strašně nesympatický
1: je
0: zároveň. Ale u něj mu to vlastně skoro odpustíš. Jako i u nás, že za chvíli budeme tak skvělí, že vám dáme nejlepší soutěž.
1: Ale úplně, úplně libovou.
0: Libovou.
3: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Značkové slevy v
3: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr.
12: Rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
17: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám se úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
18: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
19: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
20: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, slíbili jsme vám soutěž a ta taky bude z klik.cz, protože, no jasně, vy můžete obvolávat jako pojišťovny, zjišťovat podmínky, sepisovat je na papír, anebo to úplně necháte třeba na nich. Víš?
1: Já teda musím říct, že na klik si vzpomenu každý jeden den, protože klik.cz, my jsme spolu loni dělali kampaň a já jsem si právě pro účely té kampaně ve svém mobilním telefonu přejmenoval svého jakoby producenta a mám tam napsáno povinné ručení, že mi volá agent povinné ručení.
0: Kvůli tomu klientovi.
1: A já jsem si ho doteďka nepřejmenoval, tak kdykoliv potřebuji zavolat toho kolegu, já, ježišmarja, proč ho nemůžu najít, tak tam mám vždycky napsáno povinné ručení, klik.cz.
0: No tak to je super, to je super. Oni vám prostě srovnají, doporučej, zařídějí velký dobrý pojistky z pohledu domova do pár minut. Mrkněte už teď na klik.cz.
1: Velký dobrý pojistky, to velice oceňuju tuto formulaci. Ano, skutečně srovnávač klik.cz, běžte se podívat, mají hezký přehledný web a my pro vás máme cenu. Od pondělí do čtvrtka, ale pozor, musíme taky jenom naznačit, že od pondělí do čtvrtka soutěžíme o nějaký balík cen. Ivanka vám hnedka řekne, o jaké ceny, ale pátek je něco speciálního.
0: Dnes soutěžíte, protože je právě čtvrtek, o pořádnou dávku benzínu a nafty. Tankovací poukázka v hodnotě 5000 korun může být právě vaše. Stačí úplně správně odpovědět za chvíli na naší soutěžní otázku. Stačí za chvíli slyšet toto. A pak bych rozhodně zavolala sem do studia Evropy 2 a snažila se o tady tu skvělou cenu z klik.cz. Posloucháte Evropu 2. Maximum muziky.

0: Asi jste zaznamenali soutěžní píseň, tedy píseň, na kterou jste měli reagovat a zvolat nám do studia, dovolat si jako třetí a být tak součástí dnešní soutěže z klik.cz.
1: Tankovací poukázka v hodnotě 5000 korun bude někoho z vás, kdo se dovolal na 257-400-888 jako třetí v pořadí.
0: Halo, je tam někdo?
2: Halo?
0: Halo, kdo je tam? Halo, halo.
3: Halo.
0: To je bariton. Halo, kdo je tam?
2: Jirka.
0: Jirko, odkud voláš? Mi řekni, z jakého města, kde se nacházíš, řekni něco o sobě.
2: Ze Znojma, jdem s dcerou k Zubařovi.
1: No takhle, dcera už to má dneska dobrý, my když jsme chodili tenkrát ještě v 90. k Zubařovi, tak tenkrát se ještě nepíchali, takže jako my jsme cítili bolest. Dneska už to bude dobrý.
2: Tak no. Ona má jenom zubní hygienu, to je na pohodu.
1: Tak ježišmariátko. Tak...
0: Na pohodu bude, i když dostaneš dneska možná skvělou výhru a to je, hele, dávka benzínu a nafty, to chceš, ne?
2: Jasný, v téhle době určitě.
0: No, hele, 5000 korun poukázka může být za chvíli tvoje, když odpovíš správně.
1: Ale za těch 5000 máte možná i 3 litry benzínu.
0: Nebo do výho zubaře. No. Hele, dneska je soutěžní otázka taková, Jirko. Jaké auto se v Česku nejčastěji pojišťuje na klik.cz? Tak jo. Šla bych na to selským rozumem, jestli ti můžu něco poradit. Za A je to Škoda Octavia, za B je to Hyundai, říká se Hyundai?
1: Hyundai i30.
0: Hyundai i30 a za C Volkswagen Tiguan.
1: Správně.
2: Je to určitě Škodovka.
0: No.
1: Je to určitě Škodovka, je určitě...
0: Je to tak, je to, Jirko, je to tvoje. A my ti moc gratulujeme. Prosím tě, teď Zubař bude asi příjemnější, ne?
2: Jo, jo.
0: Jak se jmenuje dcerka?
2: Sofie Anna.
0: Sofie Anna.
1: Sofie, ano, tvůj táta je boháč. Má 5000 kartu na tankování, mimo jí naprosto před...
0: Ahoj! Je, Sofie, a ti to jde, bojíš se Zubaře?
4: Ne, nebojím.
0: No, to je dobře.
1: Hele, Sofie, a víš, je super, že ty příště už s tím tátou nebudeš k tomu Zubařovi muset jít. Vy tam normálně dojedete, protože máte tolik paliva, že si vyjedete až do ordinace, chápete, jo?
0: No jo. Jirko,
4: máme taky Škodovku.
0: Je, no tak to je nádherný. Tak to teď dává úplně celý smysl, kruh se uzavřel. Jirko a Sofie, ano, gratulujeme a jste skvělí. Mějte se krásně dneska.
2: Díky moc, pěkný den.
0: Taky, vydržte nám na telefonu.
1: No a další úžasňáci mohou volat třeba i zítra, protože zítra soutěžíme taky o palivovou kartu, taky z klik.cz, ale za 10 000 korun.
0: Wow. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass

0: To je píseň, kterou má rád Koťák, protože se jmenuje velmi jednoduše, je to něco jako abeceda, akorát trošku zmatená. ABCDE.
1: Úplně. Lek, jak to myslíš, protože tadyhle ten interpret se jmenuje Gail.
0: Ano.
1: A já jsem jako viděl jen ty první tři písmenka, říkám si gay. A teďka jsem slyšel to, jak ten tvůj úvod, tak jsem
0: jo, proto jsem říkala, to má Koťák rád.
1: To má Koťák rád.
0: Ta je píseň, která se jmenuje Gay.
1: Přesně tak. Amber Heard, dlouho jsme se o ní nebavili, je to ta slečna, která zanechává Human Fecal Matters na posteli.
0: Můžeme to plně říct, prostě fekálie lidský, Johnny mu Deppovi na posteli.
1: Johnny Depp tvrdí, že se mu Amber tak do postele.
0: Vykadila.
1: Tak, ale o tohle půjdem, protože tahle kauza je stará, stalo se, všechno zapomenuto. A Amber Heard se teďka na Instagramu pochlubila, že ve Španělsku dokončila půlmaraton, měla dobrý čas, měla čas 1 hodinu a 39 minut. Proč to říkám? Jo, ty na mě koukáš. My jsme se tady dneska z rána...
0: To přijde úplně OK, jako
1: my jsme se tady z rána bavili o Tereze Kerndlové, která slaví 40. narozeniny. A mě právě zaujalo tady v článku, že Amber Heard tady doběhla ten půlmaraton s časem 1 hodina 39 minut. Mm-hmm. A teď tady autor článku píše, ve 40 letech je průměrný čas dokončení maratonu 2 hodiny a 4 minuty. Čas Amber Heard se řadí pouhých 20 sekund pod průměrným časem elitní kategorie.
0: Ty bláho.
1: Takže Ivčo. No. Ty máš v sobě obrovský potenciál. Ještě bys jako mohla.
0: Akorát bych ho ráda už nevyužila. A my soustříšme zase zítra mezi 9. hodinou.
1: Pokračuje
0: Pavel Cejnár. Já nikde běhat nebudu.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a začnou hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.

0: přidají se srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu, zlepšení by mohlo přijít až během příštího týdne. Ve Středočeském kraji platí od včerejška na řekách Vltava a Labe stav nedostatku vody. Rozhodla o tom krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané, a to až do konce dubna. Opatření má zpomalit pokles hladin v přehradách Slapy a Orlík. Teď má slovo Zuzka.
1: Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný fotbal dronů. Tento světový fenomén, který propojuje pilotáž dronů, elektroniku, konstrukci, programování i práci v týmu, má lákat žáky k technice a novým technologiím. Plzeň je první město v Česku s certifikací pro mezinárodní turnaje. Zájem žáků a studentů o hraní je enormní. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Ester Ledecká vstoupí do nové sezóny s obměněným realizačním týmem pod vedením rakouských koučů. Z původního složení týmu zůstal pouze snowboardový trenér Justin Reiter, s nímž chce závodnice absolvovat co nejvíce závodů. Veškerou přípravu směřuje k úspěchu na lyžařském i snowboardovém mistrovství světa.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Zdržíte se na silnici 27 směrem Sklatov do Plzně u Lužan, staví obchvat a tvoří se tam kolona.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes je oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou srážky na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů, na západě a místy i na severu mezi 16 a 20 stupni. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: A jakou muzikou začneme po 11. hodině? Tak, Mimi Web a nebo Zane. Tak hezký čtvrtek s Evropou 2, to jsme my.
2: Evropa 2.

Čtvrteční dopolední Evropa 2, 10 minut po 11. hodině. Užel Emil Angel Ultranate už za pár málo okamžiků. Teď Palais Royal. Pojďme si to užít společně. Evropa 2.

0: hudební krevní skupina. To si nedokážu odpustit, to byla paráda. Prostě nakopávačka na dnešní čtvrteční dopoledne je úplně jasná. Tak hezký čtvrtek vám přeju, 8. říjen mezi námi. Lehce po čtvrt na 12, vy už to ladíte na oběd, no a my to poladíme taky. Mimochodem, už jste se dneska usmáli sami třeba na sebe do zrcadla, na někoho jiného, nebo jste slyšeli nějaký for a tak podobně a smáli jste se, tak prosím vás, řekneme si už za pár minut, co byste měli dělat, abyste měli den plnej úsměvů. No a dokonce já vím, vždycky, když ráno vstáváte a svítí sluníčko a čeká nás hezký den, tak to je prostě úplně nejlepší, co může být, ale teďka nás čekají takový ty dlouhý dny, nebo takhle krátký dny, dlouhý večery, takový to zakaboněno prostě podzim, tak co byste měli udělat pro to, abyste měli i přesto den plný úsměvů? Řekneme si, pokud i dál zůstanete s Evropou 2. Kecaj, Ben Christo a Sarah James, anebo Joel Corey a Tom Grennan, to je další hudební jmeny a já vám všem bez rozdílu přeju pohodový čtvrtek s dobrou náladou a vaší Evropou 2. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Kaufland Card Extra.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Vybavujete domácnost?
11: Jo!
10: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penaltě.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
19: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
20: Klid, máš na to 3 dny.
19: A těch lidí, co čekají na autogramy?
20: No, jsou tu všichni.
21: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o Maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

17. ta čtvrteční a v uších vaší je Evropa 2. Jsme rádi za to, že je posloucháte. Tak co, jaký máte lék na to, abyste měli celý den plnej úsměvů? Může to být individuální, možná, že si dáte něco dobrého k jídlu, nebo nějakou laskominku, ta hnedka vykouzlí úsměv na rtech, nebo třeba nějaká hezká písnička, dáreček, květina, tak podobně. Ale jedno je jasné a je to prokázané. Ráno, prosím vás, ráno je nejdůležitější čas celého dne. Jak ho odstartujete, takovej bude celý váš den. Pokud to bude pomalý, nudný, tak obvykle nic produktivního nevymyslíte a prostě z takového i prosluněného dne se může stát velká mizérie. Takže prosím vás, ti, co dobře vstanou správnou končetinou, hnedka od rána se usmějou, nemají s ničím žádný problém, udělají si dobrou snídani, nebo třeba si udělají radost doma během toho vstávání, v rodině, v partnerském vztahu a tak podobně, tak prostě ta ranní krása se promítne do celého dne. Tak my samozřejmě tady na Evropě 2 doporučujeme vstávat tou správnou končetinou a s námi, tedy s ranní show Evropy 2. No a potom hnedka na následující hodiny až do večera budete mít vystaráno. Tak nezapomeňte, zítra pátek Evropa 2 opět nabídne kompletní svoji ranní show. No a co bude se ráno třeba rozdávat, tak to bude už jenom přidaná hodnota. Kdybyste chtěli detaily a podrobnosti, mrkněte na Evropa 2.cz a hlavně ráno si vzpomeňte, že máte ladit Evropu.

0: Maximum nový muziky.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
0: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.
5: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
6: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
7: Pomáháme s Europlazmou.
8: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
13: To je Domanský.
12: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci.
14: A jak říká Pája,
15: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
15: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
15: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
15: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
15: Na maximum.

Neo 256 GB za 14 990, iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990, Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.

0: 11.47 ve vašich uších je Evropa 2 a já tady mám jednu aktuální věc. Nevím, jestli jste to zaznamenali nebo jste o tom dneska ráno slyšeli. V noci na dnešek, konkrétně na Vídeňské ulici v Pražské Krči, jel návěs s vrtnou soupravou a prosím vás, uvízl pod železničním mostem. Prostě se tam napasoval. Je to tam celý jako ucpaný, pokud nemusíte, tak tam samozřejmě nejezděte. A teď tam přijeli už hasiči, někdy brzy ráno, nebo ještě v noci, pokoušeli se ho vytáhnout a nešlo to. A představte si, že dokonce do Pražský Krče musel přijet speciální hasičský tank, normálně tank, jak ho znáte, tank jako tank, je červený hasičský a i to se tak trošku jako komplikuje. Takže držíme palce, aby všechno dopadlo dobře. Vám ostatním, tak pokud přijedete k nějakému problému, tak pevné nervy vám přejeme a hlavně, aby se nikomu nic nestalo. Takže sečteno, potrženo, aktuální dopravní servis v poledne, tedy za pár minut už, no a vy jezděte bez nehody a do pohody. A budeme rádi, když to bude s Evropou 2, to jsme my. Maximum muziky. Evropa 2 Music Chart. Které novinky z minula postoupily, třeba vycházející hvězda Adéla, jestli se dostala do žebříčku, to je jedna z otázek, na kterou odpoví už další vydání nejprestižnější české hitparády Music Chart na Evropě 2, kde ovšem kromě té top 20, pro kterou se hlasuje na Evropa2.cz, tak nabídnu i další nové věci a taky nové info ze světa showbiznisu. Tak ve čtvrtek a taky v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Evropa 2 Music
1: Chart. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
3: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Evropa 2,

0: Je tady poledne, čtvrteční poledne 8. října. Posloucháte Evropu 2, jdeme na zprávy. Káťa Říhová, řekne víc.
1: Hezké poledne u zpráv. Studentům se brzy zkomplikuje život. Společnost OpenAI začne v Evropské unii označovat texty vytvořené chatem GPT a kodexem digitálním vodoznakem. Chce tím splnit požadavky Evropského AI aktu, který požaduje, aby bylo možné výstupy umělé inteligence identifikovat strojově čitelným způsobem. Babí léto skončilo, Česko čeká ode dneška výrazná změna počasí. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou se citelně ochladí a přidají se srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu, zlepšení by mohlo přijít až během příštího týdne. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Podle senátorky v Karlových Varech Jany Mračkové-Vildumecové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského studia o další obory. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americký prezident Donald Trump chce na pozemku svého golfového klubu ve West Palm Beach na Floridě stavit oficiální prezidentskou rezidenci. Z přilehlého hřiště by se pak mělo stát permanentní prezidentské golfové hřiště, kde by mohli hrát prý všichni žijící prezidenti Spojených států a státní návštěvy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na silnici 27 směrem z Klatov do Plzně u Lužan, staví obchvat a tvoří se tam kolona.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2. Jak je venku?
1: Dnes je oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou srážky na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů, na západě a místy i na severu mezi 16 a 20 stupni. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.cz.

čtvrtek, začíná nám dnešní odpoledne a Steven Sanchez právě teď to rozjíždí. Za chvíli taky Sam Felt anebo Tayo Cruz s Floridou. To je první dnešní odpolední hudební menu Evropy 2.

0: Kladivá čtvrteční, teď už odpolední Evropa 2, no a já tady mám vlastně takovej příběh. Je to taková scéna, která se stala jako ze superhrdinského filmu a stalo se to v Anglii, jo. Tak abych vás přivedl do té situace, tak několik kamarádů se dohodlo, že si udělají party v jisté restauraci a že se oblíknou jako superhrdinové. Tak oni opravdu do toho všichni šli, jeden byl Batman, další byl jako další superhrdinové. No a teď čekali před tou restaurací, než je pustí dovnitř, jo. Bylo jich tam několik, i ženy tam byly, nejenom pánové. A najednou k ním přišel nějaký jako chlap, který jako byl takovej přívětivej, nebyl za nic převlíklej, bavil se s nima a najednou z ničeho nic vytrhl jedné té ženě kabelku z ruky a dal se na útěk. Takže to byl vlastně takovej zloděj, jo. A teď si představte, že Batman a ostatní superhrdinové se za ním vydali. Spacifikovali ho, já nevím, po 100 metrech, po 200 metrech, takže jak to tam asi vypadalo, jak nějaký, jako opravdu v nějakým super hrdinském filmu. Kabelku vrátili, muže spacifikovali, počkali, až přijeli policajti, ty ho odvezli, nikomu se nic nestalo, no a kabelka bez problému se vrátila do rukou, ze který byla vytržena. Tak to je opravdu, to stojí za povšimnutí, tak my tomu dáváme palec nahoru, takovýchhlech akcí by se mělo udat určitě víc, no a my vám přejeme, abyste žádného takového lapku nepotkali, protože je jich mezi náma docela dost, takže bez zlodějů a s dobrou náladou budeme pokračovat dál radši, jo? Anika Iris Rehab a dáme si flashback, podíváme se do roku 1970, tuším 6 nebo kolik to bude, ne, pozor, 1997, abych vás nemá. Tak už za chvíli na Evropě 2. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Kaufland Card Extra.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KiK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KiK. Víc než si myslíte.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
16: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění Seveřanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
17: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to...
18: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
19: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
20: Klid, máš na to 3 dny.
19: A těch lidí, co čekají na autogramy?
20: No, jsou tu všichni.
21: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Dnes při čtvrtku se vydáváme po hudební stránce do roku 1997 a dáme si je amerického rockera. Když řeknu to jméno, všichni si vzpomenete, podle mě ho zná úplně každý. Jmenuje se John Bon Jovi. Z vás, kteří rádi vzpomínáte na hudbu, která je mladší než rok 2000, takhle jsem to myslel. Dnes se vydáme za singlem, který má název Queen of New Orleans. A myslím si, že to je další legendární pecka od něj. Tak kolme doprava, jdeme užívat rok 1997. To je Bon Jovi a Queen of New Orleans na Evropě 2.

0: byla nádherná hudební vzpomínka na rok 1997. Zítra ve stejném čase pouze na Evropě 2 budeme vzpomínat opět. Maela, Daddy Yankee a Snow a já vám přeju hezký čtvrtek s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Oh yeah.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Hezký čtvrtek vám přejeme, lehce před 13. hodinou, Jindra Ekl, a jak už jsem říkal, včera jsme to rozebírali do éteru a já jsem se chtěl vsadit a vlastně jsme se tak jako nezávisle vsadili. Říkal jsem, že i dnes přijede na svém motocyklu,
1: ano.
0: A i dnes dorazil.
1: Měl jsi pravdu, člověče.
0: Viď?
1: Dorazil jsem, protože ještě teda přeháňky, bohužel, nejsou, kde by být měly, dle předpovědi, jako včerejška. Takže jsem samozřejmě vyrazil. No.
0: Tak jezdí, hlavně zdravíme všechny motorkáře, jezděte opatrně.
1: Ano, ano.
0: Připomínáme, hele, motorka.
1: Jasně.
0: Všem, co jedete v autě. No a říkali jsme si, a já bych za to dal ruku do ohně, že ještě několikrát v říjnu přijedeš, protože jsme říkali, že okolo 20. což je, já nevím, za 12 dní.
1: Ano, ano. Zase
0: by mělo být kolem 20.
1: Ty bláho.
0: Mě to nevadí teda.
1: No,
0: to
1: jako,
0: by už vůbec ne.
1: Já bych radši uvítal skutečně. Klidně, jak měli teďkon v Tokiu, to se tak krásně poslouchalo. 30 dní jim pršelo v kuse.
0: No.
1: Dokážete si to představit, 30 dní, to je vody.
0: My jsme se o tom bavili, že naše přehrady by si to vyžadovaly a potřebovaly.
1: No, jasně.
0: Rybníky přehrady.
1: No, jistě.
0: Ale podle mě, já bych taky za to dal ruku rovně, dočkáme se.
1: Já doufám, jo? Já v to doufám.
0: Tak doufejme.
1: Kdybys to chtěl prorokovat, klidně pojď na to a prostě to splní tím pádem.
0: Můžeš po 13. hodině pustit písničku prší jen celé.
1: Jo.
0: Tak vám přejeme hezký čtvrtek, Jindra pokračuje, zítra je pátek a to zní úplně grandiozně. V pátek v 11, ahoj. Maximum muziky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odbíjí. Zuzka má pro vás pár slov v rámci tedy zpráv, tak pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne. Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si jim měli dopředu připravit. Digitální a informační agentura radí, aby si ještě před volbami ověřili, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad v

0: Že se neobrátil na sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. Teď už se nám hlásí Lucka.
1: Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku jsou stále někteří lidé zmatení z chybně vytištěných hlasovacích lístků. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této obce, na druhé straně jsou ale kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud je lístek chybný nebo si lidé nejsou jeho správností jistí, dostanou nové hlasovací lístky ve volební místnosti. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na ruskou Miru Andrejevovou nebo na její krajanku Jekaterinu Alexandrovovou.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na D10 na trase Turnov Praha na 31. kilometru. Nehodu hlásí Uherské Hradiště. Na Velehradské třídě boural osobní vůz. Další nehoda je v Brně. V Černohorské se srazila dodávka s osobním vozem. A v Praze na Ortenově náměstí se srazila tramvaj s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou oblačno až zataženo, během odpoledne a večera očekáváme déšť či přehánky. No a co se teplot týče, tak se aktuálně pohybují v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia a během odpoledne může vát velmi čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a téměř 5 minut po 13. si slovo bere Jindra Ekl.
3: Je déšť a přehánky, Zuzi, to jsou slova, to se tak krásně poslouchá. Nemáš nějaký jako rituálek třeba na deštík nebo něco takového? Že bys třeba, jestli třeba, já nevím, máš nějaký...
0: Hele, to fakt
3: že bys třeba ťukala nějaký matička o sebe v rámci. Všech dělají jako indiáni třeba. Vím, nemáš, no, fakt ne?
0: Ale tohle nemám.
3: Ani,
0: tohle,
3: no, nic, ani
0: nic, je to na tobě.
3: Já jsem včera doporučoval jakože nějakou společnou myšlenku, že bychom manifestovali, že bychom společně jako přemýšleli nad deštěm. Mm. Víš, jako je to vlastně trošku i takový jako společný modlitba, jako společný modlení se teda. Mm-hmm. Taková, co na to říkáš? Dobrý nápad, ne?
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: No, kdyby tady skutečně tedy byl nějaký kouzelník, přátelé, který se specializuje na vlastně vyvolání dešťů, jo, a můžou to být klidně nějaký prostě i víc technologický prostředky, klidně běžte do toho, protože je to potřeba, koukal jsem na to, jak to vypadá na Pražské kaskádě, je to fakt nic moc.
2: Evropa 2.
3: No nic, tak pojďme na další maximum muziky, mám toho pro vás hodně, hlavně se z toho víte co, no. Tak, přesně, Zuzko, říkáš to správně.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. My jsme tady před chvílí řešili trošičku takový postapokalyptický téma v rámci toho, že Pražská kaskáda má skutečně už jako zásobu údajně na pár měsíců, suchých měsíců, kdyby tady nedej bože nepršelo. Teď jsme řešili samozřejmě, jaký metody by se daly použít k tomu, aby pár kapek aspoň třeba spadlo. Hledáme i nějaký prostě silný lidi, kteří by to uměli třeba ovlivnit. Samozřejmě, tak kdybyste byli jedni z nich, tak info@evropa2.cz, čekáme zcela jistě na vás. Ale kolegové z Reflexu, který tady máme v domě, mi hned tedy napsali, že toto téma bude i právě tématem zítřejšího Reflexu číslo 41. Blíží se konec světa, v aktuálním Reflexu rozebíráme téma jaderních válek, umělé inteligence nebo klimatu, které straší společnost. A pozor, neděsíme zbytečné, jde o predikci žurnálu amerických jaderních vědců. Přečtěte si také o výjezdu Olivera Adámka s prezidentem Pavlem do USA nebo rozhovor s vizuálním umělcem českých lvů Janem Kadlecem. Nejnovější Reflex seženete v trafikách nebo online. Tak tohle je tedy vzkaz od kolegů z Reflexu pro vás. Jsme Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
16: Pozor, nejvíc

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o Maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Maximum nový muziky. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
7: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
8: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
9: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
10: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Vždycky to byla moje show.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
13: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: Tak co si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
15: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, ten boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
16: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
0: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Právě, zrovna jsem tady dělal průzkum mezi kolegy, kdyby jim přišlo třeba 14 milionů na účet, jestli by si to jako nechali nebo ne. Samozřejmě diskuze je zajímavá. Suzy, já se tě zeptám.
1: Suze, samozřejmě.
0: Co bys udělala? Šla bys se hned sama sebe vlastně udat? Dobrý den, představte si, co se mi stalo. Přišlo mi 14 milionů na účet. Co s tím mám dělat?
1: Takhle. Kdyby to bylo ještě o nulu zatím navíc.
0: No. Tak zmizíš.
1: Já bych asi zmizela.
0: Zmizela. Martin, náš kolega samozřejmě z rána, nejlepší svatební DJ vlastně teď už bych řekl na světě. Martin.
2: Dobré ráno.
0: No. No, no počkej, ráno není, je odpoledne.
2: Jo, jak jsem já jsem chtěl říct, že je potřeba okamžitě investovat.
0: No.
2: Pak to nějak řešit, že to mám na účtě.
0: Jo.
2: A třeba za měsíc to s nějakým úrokem těch 14 milionů jako vrátit. Ale ten úrok se nechat.
1: Hezky, pěkně, tak ty seš dále, já jsem to teda zabila.
2: No, ale samozřejmě, kdyby to bylo 14 miliard, já bych taky zdrhnul.
0: No, pozor, já si přesně myslím, protože takhle, jo, komu se to stalo? Je to nějaký jako podnikatel a ten teď teda dostal 5 let vězení, původně měl dostat 6, dostal nakonec 5, právě za to, že si nechal 14 milionů korun, který mu omylem zaslala pražská Vinohradská nemocnice.
1: Ale sakra, to není jako tvůj problém, ne?
2: Hele, jako oficiálně podle zákonu,
0: samozřejmě.
2: To jako tvůj problém
1: Martine.
2: Není.
1: No.
2: Dobře, já chápu, že kdyby tam byla ta nula navíc, ty zdrhneš.
0: Kdyby ta nula navíc byla skutečně, tak si myslím, že i tady pán se z toho nějakým způsobem vyvlíknul. Víš, protože to je ukradni milion a budeš mít velký problém. Ukradni miliardu a nebude žádný problém.
2: Ale nejhorší je, že jemu to přijde fakt omylem.
0: No.
2: Jako když já budu chtít poslat peníze Zuzce, pošlu je omylem Jindrovi.
0: No.
1: Jo.
0: Tak a Jindra si je nechá.
1: Jako, tak co to je za logiku? Jako?
0: No, prostě je to logika.
1: Proč já mám být bytá?
0: Ano,
1: jako?
0: byl to jackpot za 5 let, no. Maximum muziky. Evropa.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2 a je tu jedna taková zprávička ohledně financí. My jsme před chviličkou tady nakousli jedno téma, že si pán nechal 14 milionů, který mu poslala omylem nemocnice a je z toho teda 5 let vězení. Jedno téma. Druhé téma, autor veleznámé knihy, samozřejmě knihy, která se skutečně stala bestsellerem na celém světě. Rich Dad, Poor Dad, tedy bohatý táta, chudý táta. Tento autor, Robert Kiyosaki, napsal knihu, která ve své esenci je velmi, velmi jako pravdivá a zajímavá. V rámci toho, jak svoje děti vychovávají bohatí lidé a naopak, jak svoje děti vychovávají lidé, kteří by se teda dali nazvat, jakože jsou chudí, jo. Pochopitelně to, kdo je bohatý a kdo chudý, je dost jakoby těžce definovatelná věc, pakliže třeba byste koukali jenom na finance, jasně, bohatý samozřejmě člověk může být i jinak, že? Ale to je už zase na jiný téma. Nicméně, tenhle ten pán, který teda tuhle knihu napsal, tak je aktuálně v obřích dluzích teda. Čili má nakročeno k tomu být zase chudý táta. On dřív byl bohatý táta, teď trošku tedy jakoby průšvih, ale na druhou stranu by se dalo říct, že jsem viděl jako videa, který zesměšňovali tohoto autora, který napsal tu knihu už skutečně několik let dozadu, je to myslím, že snad 10 nebo 15 let stará kniha, možná ještě starší, to přesně jako nevím, kdy přesně vznikla, ale každopádně může se stát, že když budete podnikat, tak tam bude nějaká prostě křivka nahoru a potom může být i křivka dolů, jo. Takže to, že teď zrovna má pan 1,2 milionu dluh někde, nebo pozor, ne milionu, bilionu dluh, tak to ještě furt nemusí v těch výšinách, ve kterých on se pohybuje, být takový průšvih. Ostatně i před chvílí jsme říkali, že půjčte si milion, nevraťte ho, budete mít veliký problém. Půjčte si miliardu, nevraťte ji a zase takový velký problém. To asi nebude.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem. A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott. Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání. Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochránků i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hiphopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
3: Hi, honey.
4: Hi, how's everything going?
3: Oh, everything's going. Pretty good.
2: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 14 hodin, 4 minuty k tomu, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou Kozákovou na E2.
1: Dobré odpoledne. V Krušných horách a na Českomoravské vrchovině a v okolí bude od dnešních 16 hodin foukat silný vítr. Lidé by tady měli počítat s možnými komplikacemi v energetice nebo dopravě. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Výstraha před silným větrem platí do zítřejší 2. hodiny ráno. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Policie to uvedla na svém webu. Společně se podíváme za Luckou.
2: Příbram poskytla dětskému domovu Pepa v místní části Lazec městský byt, který mohou využívat zletilé děti jako zkušební bydlení. Má jim usnadnit přechod do běžného života. Domov s městem uzavřel nájemní smlouvu. V bytě nyní žije jedna studentka. Brzy k ní přibude další spolubydlící. Obyvatelé bytu se podílejí na nákladech. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České fotbalistky v pátek doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřiště soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má v pátek výkop v 19 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Začneme na dálnici D5. Odstavené vozidlo je na stém 28. kilometru ve směru na Rozvadov. Ve Strakonicích v Plánkově ulici se srazily dva vozy, bouralo se v Brně ve Vranovské a v Českých Budějovicích ulici Generála Píky se srazilo osobní vozidlo s nákladním.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je aktuálně oblačno až zataženo, během odpoledne se bude objevovat na většině území déšť. Později večer počítejte s tím, že srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty se pohybují většinou v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si opět bere Jindra Ekl.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak a máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Rubrika Kultovka za chvíli, plus samozřejmě do třetí hodiny ještě nějaký věcičky ode mě, který mám pro vás připravený. Tak držte vlnu, hezký odpoledne.

0: Evropy 2.
1: Tak po Daft Punk máme dnešní kultovku. I Daft Punk by mohli být už se singlem Get Lucky v kultovce. Nicméně my si dáme ještě něco trošku staršího. Kylie Minogue, I Believe in You, rok 2004. Takže úplně jiná časoprostorová kapsle, kterou teď otevíráme v rámci dnešní kultovky, kdy vždycky zní éter trošičku jinak. Tak si to užijte. Kylie Minogue na Evropě 2.

0: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
1: Kaufland Card Extra.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
1: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Vybavujete domácnost?
10: Jo.
9: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: Evropu 2 a už se to stalo, už je to tady. Představte si, že Macklemore ohlásil svoje vlastní turné, což je skvělý nápad, než jako předskakovat Edu Sheeranovi, že tam zmíníte teda, jakoby, že v Palestině se děje to, co se děje v rámci Gazy, no tak jste prostě vykopnutí. To už jsme pojmenovali z mnoha, mnoha strán, jo. A každý na to může mít trochu jiný názor a je to v pořádku. Nicméně Macklemore teďkon ohlásil Free Palestine Tour. Bude to světový tour. Samozřejmě ty první zastávky budou Dublin, Paříž, Londýn, s tím, že americký data se tedy budou dávat dohromady a s nimi i pochopitelně předskokani, který budou vlastně před Macklemorem. Takže on prakticky dokonale, nejenom jako lidsky, že poukázal prostě na věc, na takovýho toho slona v místnosti, který tam zkrátka je a který ho asi všichni jako viděl, nějak to nechtějí pojmenovat, tak on to evidentně pojmenoval, ale teď navíc všichni ještě ty předskokani, který měli kromě něho být právě předskokany Eda Sheerana, tak teď údajně se jako jedná o tom, že vlastně se dají dohromady a půjdou předskakovat různý ty termíny samotnému Macklemorovi. To je dobrá otočka. Jak teda v lidský úrovni, tak teda i v PR a marketingový úrovni.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
7: To je Domanský.
6: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci.
8: A jak říká Pája,
9: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
9: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
9: A je to pohoda. Pohoda.
0: Jak to jsem teď říkal?
9: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
9: Na maximum.

0: 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2. 101,5 FM.

0: Ta Evropu 2, už je to se mnou Katka, která mě střídá dneska. Katě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Člověče, koukal jsem teď na Čínu, ještě tam nebydlíme, protože...
1: Já myslela, že na restauraci, jakože jsi mě dostal hlad.
0: Jo, že ne, to úplně, člověče. To u nás jde spíš Vietnam zase, ne, než ty čínský restaurace. Víš, jakože to spíš ty vietnamský speciality. Takový švejžuž už lidi úplně moc, to jelo se dřív, že jo?
1: Ale M35 jde pořád, že jo? Ať je to Čína nebo Vietnam.
0: No já právě jsem koukal v Číně, že tam jak je to kompetitivní hodně všechno. Mm-hmm. Víš, jak je jich tam jako hodně a tak. Tak jsem koukal na jednoho čeče vystupujícího, jako na ulici, jak je ten basking. A on prostě tě, jak se snaží se jako odlišit, tak on vlastně, kdybych vám to měl tak jako popsat, tak on vlastně je jako, má takovou podpěrku na hlavě, on totiž stojí na hlavě a u toho hraje doma na kytaru jako vzhůru nohama vlastně.
1: Ale já si myslím, že když umíš hrát na kytaru, tak můžeš hrát v jakékoliv pozici, protože pamatuješ si, když jsme chodili do školy a ano. Něco jsme se učili a říkali, tohle musíš odříkat, kdyby tě o půlnoci vzbudili.
0: Jo, no. Jo, jenom jako to prostě vypadalo tak jako dystopicky, to je takový jako Hunger Games trošku, jsem říkal, ty blán, takže frajer. Jakoby je většinu dne vzhůru nohama na hlavě a teď ještě docela i jako v pohodě zpívá vlastně. No, tak to ještě je dobrý.
1: Nebo si chtěl představit, že je v Austrálii, chápeš, že neměl na letenku, tak se obrátil hlavou dolů, no.
0: Chtěl utéct, chudák. To je strašný. Evropa 2, 18

0: Krásné dobré čtvrteční odpoledne. Vysílání Evropy 2 je v plném proudu. Zuzka Kozáková má zprávy. Hezké odpoledne. Správa železnic do konce roku navýší počet cedulí, které jsou utratí a nabízejí lidem v těžké životní situaci kontakt na krizovou pomoc. Zároveň bude pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit více mladých lidí. Cílem je připomenout, že říci o pomoc není projevem slabosti. Už na jaře instalovali cedule na 12 místech. Sněmovna projedná prezidentem vetovaný návrh nového zákona o zaměstnancích státu i navazující předlohu na mimořádné schůzi, která začne příští středu 14. října v 9 hodin. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran, tedy ANO, SPD a motoristů, předseda sněmovny Tomio Okamura. Společně se podíváme za Luckou.
1: Plánované 3 větrné elektrárny vysoké až 230 metrů u Kojetína na Přerovsku podle odborníků nenaruší svým vizuálním působením výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži ani z tamních dvou zahrad. Ty jsou spolu se zámkem zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Experti hodnotili vliv elektráren na dálkové pohledy i panorama Kroměříže. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA.

0: Na 206. kilometru ve směru na Ostravu v levém pruhu se srazily 4 vozy. Na D6 ve směru z Varů na Cheb máme odstavené vozidlo na 123. kilometru a další nepojízdné vozidlo hlásí D5 ve směru na Rozvadov na 103. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Prozatím většinou oblačno až zataženo s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od severozápadu očekáváme přibývání velké oblačnosti a přidá se k tomu déšť či přehánky. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 10 až 15 stupni, na jižní Moravě to může být 17 stupňů Celsia a později odpoledne v Čechách očekáváme velmi čerstvý vítr. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si 5 minut po 15. bere Katka Hašková.
2: Já nechci vítr, ale...
0: Vítr.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
2: Vítr, nevítr, na TikToku se šíří nový trend a světe div se tentokrát je dokonce zdravý, prospěšný, o co jde a proč byste se na to měli zaměřit už za chvíli.
1: Evropa 2.

0: Rehab, Dream Inside a Dream na Evropě 2. Krásné dobré čtvrteční odpoledne. Já jsem vám slíbila TikTokový trend a je to tady. Konečně se tam objevilo něco aspoň trošku smysluplného, protože tenhle trend je překvapivě zdravý, jmenuje se Fiber Maxing, což znamená něco jako maximalizování příjmu vlákniny. No a princip je jednoduchý, lidi se snaží jíst víc vlákniny, takže místo počítání kalorií počítají, kolik jí za den snědli. A ono to fakt dává smysl, protože vláknina je důležitá. Vláknina pomáhá našemu trávení, zasytí, respektive zasytí na delší dobu a je taky dobrá pro naše srdce. No a kde ji najdeme? Tak ve většině věcí, které spíš nejíme, takže čočka, fazole, cizrna, ovesné vločky, celozrnné pečivo, jablka a nebo dokonce třeba taky maliny. Naopak ji nenajdeme v mase, vejcích, sírech, bílém jogurtu a bílém pečivu a obávám se, že ani v bílém víně. No ale překvapivě málo jí mají i některé druhy zeleniny, třeba okurka, ale tak to není můj problém. Odborníci doporučují dospělým zhruba 25 až 30 gramů vlákniny denně, jenomže na TikToku jsou samozřejmě i lidé, kteří to musí přehnat a ještě tomu dát název a snaží se dostat třeba na 50 gramů. Což je ale už trošku problém, protože to může mít nepříjemné následky, hlavně pokud na to vaše zažívání nebo trávení není zvyklé, takže pak místo zdravějšího životního stylu můžete strávit odpoledne na záchodě. Nicméně za mě je to docela osvěžující, že máme konečně internet trend, který nám neříká, co všechno máme přestat jíst, ale naopak, čeho bychom měli jíst víc. A nejlepší na tom je, že třeba podle mě naše babičky provozovaly Fiber Maxing dávno před TikTokem, jenom tomu říkali čučková polívka a hrachová kaše.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Kaufland Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
8: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
20: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění seveřenů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
22: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
23: Zpátky k muzice.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležité je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2 se čtvrtečním datem 8. října a tady ten vstup jsem měla začít slovem češť, protože dneska slavíme Národní den pirohů. Ano, to je polské dobrůdky, Poláci jim říkají pierogi a v Polsku jsou skoro národním pokladem. Jsou to takové plněné těstové taštičky, které se nejčastěji vaří a podávají se třeba s osmaženou cibulkou. A Poláci je milují natolik, že mají dokonce i několik pirohových festivalů. Nejznámější je asi ten v Krakově. No a dávno už nejde jenom o klasiku, protože standardně se pirohy většinou plní nějakou směsí třeba strouhaných brambor nebo tvarohů, takovými obyčejnými věcmi. Ale vedle těch tradičních pirohů se objevují i takové moderní experimenty, třeba pirohy s kachnou a mangem, nebo pirohy inspirované dubajskou čokoládou. No. A teď jedna historická zajímavost. Pirohy mají dokonce svého svatého patrona, je jim Švětý Jacek, neboli svatý Jacek, a protože podle legendy ve 13. století krmil hladovějící obyvatele Krakova právě pirohami. No a Poláci dodnes používají zvolání Švětý Jacku s pirogami, něco jako naše pro Boha nebo Pane Bože, tak to můžete třeba zkusit nahradit, pokud by vás běžné Pane Bože už nějak nudilo. No, takže když se vám dneska něco nepovede, můžete místo nadávání zkusit polsky zavolat Švětý Jacku s pirogami. Tak mi to natočte, prosím vás, abych to nutně potřebovala vidět. No a jestli se vás někdo zeptá, co to znamená, tak můžete říct, že máte prostě chuť na nějakou dobrou pirohu. Takže dobrou chuť nebo šmačnego. Tak, teď doufám, že jsem neurazila žádné Poláky nebo polsky mluvící lid. Každopádně, kdybyste nevěděli, co je dneska za svátek, tak slavíme pirohy. A tohle je Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy.

0: Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
11: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Planet Down a já zdravím všechny posluchače, kteří takhle při čtvrtečním odpolední ladí Evropu 2 a zeptám se, máte psa? A mohla bych ho vidět. Ne, já myslím, že se shodneme na tom, že málo co zlepší den tak jako potkat pejska. No a pokud pejska navíc vlastníte, tak s ním určitě chodíte ven. A zbystřete, protože nový britský průzkum zjišťoval, jak vypadá dokonalá psí procházka, no a má to naprosto přesná pravidla. Ideální procházka trvá 1 hodinu a 7 minut. Přesně. A během tady té doby by měl pes mít možnost se alespoň 16krát zastavit a něco pořádně očichat. Takže jestli vám pes už 5 minut očichává jeden patník a vy ho taháte pryč, tak vy mu vlastně kazíte výlet. No a pokračujeme. Na dokonalé procházce by měl potkat alespoň 3 psí kamarády, ideálně se proběhnout po louce nebo v lese, vyválet se v trávě a pokud možno se ještě někde vykoupat. Zkrátka taková malá psí dovolená, akorát vy jste ta cestovní kancelář. No a teď to nejzajímavější, v průzkumu odpovídalo 1800 majitelů psů a skoro 40% z nich přiznalo, že je pro ně na procházce důležitější spokojenost psa než jejich vlastní. A to je fakt hezký. Takže příště, až budete stát v dešti, zatímco váš pes už po 10. zkoumá jeden keř, tak si vzpomeňte na to, že mu právě dopřáváte skvělý zážitek a hlavně nikam nespěchejte, protože on si tam ještě potřebuje přečíst, kdo všechno šel před ním. Takže tak, teď už víte všechno, pokud psa máte 1 hodinu a 7 minut, pokud ho nemáte, tak si toto zapamatujte, je to opravdu důležité, protože šťastný pes rovná se šťastný majitel.
1: Které novinky z minula postoupily, třeba vycházející hvězda Adéla, jestli se dostala do žebříčku, to je jedna z otázek, na kterou odpoví už další vydání nejprestižnější české hitparády Music Chart na Evropě 2, kde ovšem kromě té top 20, pro kterou se hlasuje na Evropa2.cz, tak nabídnu i další nové věci a taky nové info ze světa showbiznisu. Tak ve čtvrtek a taky v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
6: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.

0: 16 hodin vyladíte Evropu 2. Zuzka Kozáková už sedí vedle mě, no a těšíme se spolu na zprávy. Hezké odpoledne. Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si jim měli dopředu připravit. Digitální a informační agentura radí, aby si ještě před volbami ověřili, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad v aplikaci lze aktualizovat 48 hodin před návštěvou volební místnosti. Aktualizaci tedy nemusí voliči dělat až na místě. Přestupkové řízení s poslancem motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Že se neobrátil na sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. Teď už se nám hlásí Lucka.
1: Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku jsou stále někteří lidé zmatení z chybně vytištěných hlasovacích lístků. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této obce, na druhé straně jsou ale kandidáti z Kovařic na Opavsku. Pokud je lístek chybný nebo si lidé nejsou jeho správností jistí, dostanou nové hlasovací lístky ve volební místnosti. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Lyžařská hvězda Lindsay Vonnová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezónu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Vonnová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě jedním ze 17 členů výběru. Sezóna světového poháru odstartuje na konci října tradičně v Rakousku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na dálnici D6 na trase Praha Karlovy Vary. Na 83. kilometru se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na D3 na trase Mezno Kaplice je nepojízdné vozidlo na 87. kilometru. V Praze pak opatrně na dvou místech. Ve Žlípku, kde bouralo osobní vozidlo s nákladním, a Poděbradská ulice hlásí nehodu třech vozů.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou oblačno až zataženo, počítejte místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zítra pak bude oblačno až polojasno, později odpoledne od severozápadu očekáváme velkou oblačnost a déšť na většině území Česka. Teploty očekáváme většinou mezi 10 až 15 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 16. pokračuje Katka Hašková.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Pilates je dneska obrovský hit, jenomže se ozývají hlasy, že nám ho někdo ukradl. Kdo, proč a co z původního Pilates zbylo už za chvíli.
2: Evropa 2.

0: Chci si být jistý, Slávek Fama, Polygarant na Evropě 2. Krásné dobré odpoledne, já jsem vám slíbila, že vám řeknu, kdo nám ukradl Pilates. Nebo nám, no, není to moje nejvíc oblíbené cvičení, ale věřím, že má mezi vámi spoustu fanoušků a hlavně faninek. Pilates je obrovský hit, hlavně aktuálně sociálních sítí. Určitě jste i zaznamenali fenomén, kterému se říká Pilates Girl. To je taková ta dokonale upravená slečna v béžovém meči-meči outfitu s drahou lahví na vodu, která si jde zacvičit do krásného studia. A potom samozřejmě na mačalaté. No a teď se ozývají odborníci, kteří upozorňují, že z Pilates se pomalu stává spíš módní trend než skutečné cvičení. Přitom Pilates, a to možná nevíte, vzniklo už před více než 100 lety. Jeho zakladatel Joseph Pilates ho původně nazýval Contrology a šlo mu hlavně o správné dýchání, soustředění, kontrolu pohybu a posilování těla. Rozhodně ne o to, jestli vám ladí legíny a podprsenečka. Navíc se kolem Pilates objevila spousta slibů, že díky němu získáte dlouhé štíhlé svaly, úzký pas nebo ploché břicho za 3 týdny. Jenomže prosím vás, svaly si cvičením neprodloužíte. To, jak máte dlouhý sval, se odvozuje od toho, jak máte dlouhou kost a taky, jaký ten sval má, řekněme, predispozice k tomu se zvětšovat nebo ne. No a tuk na břiše taky nezmizí jenom proto, že budete každý den 5 minut zvedat nohy. No, aby bylo jasno, Pilates je skvělé cvičení, vůbec to nekritizuju, pomáhá se stabilitou, koordinací, a taky posiluje střed těla, ale nemůžeme od něj čekat zázraky a hlavně k němu nepotřebujeme výbavu za 10 tisíc. Takže pokud chcete začít s Pilates, klidně začněte. A jestli vám někdo tvrdí, že bez drahých legín a mači to nejde, tak necvičí Pilates, ale spíš, jak bych to tak řekla, instamarketing.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: 2+1 zdar...
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Má na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, s MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
5: Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
14: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
15: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
16: Pozor, největší

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Krásné dobré čtvrteční odpoledne, ladíte vysílání Evropy 2, dnes máme 8. října a já myslím, že by bylo fajn se na to dnešní datum trošičku podívat zblízka a podívat se do historie, protože když má národ tak bohatou historii jako my, tak by ji měl nejenom znát, ale taky se z ní občas poučit. Dneska je totiž památný den sokolstva a já musím říct, že sokol naprosto miluju, nejenom kvůli jeho historii, ale hlavně kvůli tomu, že pořád existuje a funguje. Možná si pod sokolem, když se to tak řekne, představíte starou tělocvičnu, žíněnky, šplch na laně nebo přetahování lanem, ale sokol je mnohem víc než sportovní organizace. Vznikl už v roce 1862 a ta myšlenka hlavní je samozřejmě rozvoj těla i ducha a taky vychovávat lidi, kteří jsou zdatní, mají charakter, pomáhají ostatním a taky se nebojí postavit za správnou věc. No a nejsou to jenom prázdné řeči, protože to se ukázalo za druhé světové války. No a právě před 85 lety v noci ze 7. na 8. října 1941 nacisté spustili akci Sokol. Zatkli asi 1500 sokolských představitelů a většina z nich teda válku nepřežila. A protože sokolové se totiž významně zapojovali do protinacistického odboje a ta jejich odbojová síť pak se hrála zásadní roli při atentátu na Heydricha. No a právě proto si dnes připomínáme jejich odvahu a oběti. A já bych si taky chtěla připomenout jednu věc, že Sokol nacisté nezničili. On vlastně žije dodnes. Jo, vemte si, že po celé republice pořád fungují sokolské jednoty, kam můžete chodit cvičit, vy normálně můžete chodit a říkat, chodím do Sokola, nebo moje děti chodí do Sokola. A taky se tam pořád drží ta původní myšlenka, že nejde jenom o svaly, ale taky o to, jaký jste člověk. A já myslím, že víc dobrých lidí rozhodně potřebujeme. Takže dnešní den je samozřejmě dnem smutné vzpomínky, ale zároveň podle mě taky důvodem k radosti, protože organizace, kterou se nacisté snažili vymazat z povrchu země, tak ta tu pořád je a pořád vychovává další generace. A já si myslím, že to je naprosto krásné vítězství. Nazdar. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
6: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Okna jsou Oknotherm. Jo, Oknotherm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
7: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
9: Já jsem se modlil o něco takovýho a ty to vypálíš.
7: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 16 hodin 49 minut a čtvrteční odpoledne u vás patří Evropě 2 a my jsme za to samozřejmě rádi. A mám pro vás jeden cestovatelský trend, ve kterém se možná poznáte. Říká se mu supermarketová turistika. Ano, protože někteří lidi přijedou do Paříže a jdou se podívat na Eiffelovku, nebo chcete-li Eiffelovku. To jsem dneska jsem viděla dokument o Paříži. A velice významně tam říkali Eiffelova věž, jo, že to není Eiffelova, tak záleží, musíte být světový. Ale o tom to dneska není, že lidé přijedou třeba do Paříže a kromě Louvru se jdou podívat taky do supermarketu. A pozor, podle průzkumu společnosti Hilton baví prozkoumávání zahraničních supermarketů až 77% cestovatelů. A já to vlastně chápu, protože že jo, doma jdete do obchodu pro mléko, vajíčka, toaleťák, je to navíc taková povinnost, ale v zahraničí, tak tam je to samozřejmě kulturní zážitek, protože můžete objevit třeba v Japonsku KitKat s příchutí zeleného čaje nebo wasabi, v Británii chipsy, které chutnají jako krevetový koktejl, v Itálii zase objevíte těstoviny, o kterých jste v životě neslyšeli, ani jste je v životě neviděli. A je to zajímavé, protože supermarkety nám možná o té dané zemi řeknou víc, než ty profláklé turistické atrakce. Protože vy vlastně zjistíte, co třeba místní snídají, co si dávají k televizi, nebo jaké mají rádi příchutě. A navíc podle psychologů hraje roli i prostředí. Protože obyčejný sendvič, který si koupíte v zahraničním obchodě a sníte ho na balkoně s výhledem na moře, vám podle mě může připadat reálně jako nejlepší jídlo na světě. No a nejlepší na supermarketové turistice je, že vás to zase tolik nestojí. Nebo samozřejmě záleží, co si kupujete, jo? Pokud jdete v ústřicích čerstvých, tak tam se to může prodražit. Ale tady prostě žádné vstupenky, žádné fronty, žádný průvodce, jenom čistá radost z lokálních potravin. A takže jestli máte zdovolené víc fotek třeba zahraničních chipsů než historických památek, tak vás můžu uklidnit, nejste divní. Prostě jste jenom supermarketoví turisté a myslím, že je vás překvapivě hodně. A tímto zdravím svého kamaráda Hinka, který z New Yorku vozí zásadně chipsy s divnými příchutěmi a my je pak ochutnáváme a Je to zážitek, rozhodně vysoce kulturní.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Morning Blues v podání Aniky Iris, ale po 17. hodině tady není Anika, ale Zuzanka Kozáková a zprávy.
1: Dobré odpoledne. V Krušných horách a na Českomoravské vrchovině a v okolí bude od dnešních 16 hodin foukat silný vítr. Lidé by tady měli počítat s možnými komplikacemi v energetice a nebo dopravě. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Výstraha před silným větrem platí do zítřejší 2. hodiny ráno. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy. Hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Policie to uvedla na svém webu. Společně se podíváme za Uckou.
2: Příbram poskytla dětskému domovu Pepa v místní části Lazec městský byt, který mohou využívat zletilé děti jako zkušební bydlení. Má jim usnadnit přechod do běžného života. Domov s městem uzavřel nájemní smlouvu. V bytě nyní žije jedna studentka, brzy k ní přibude další spolubydlící. Obyvatelé bytu se podílejí na nákladech. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České fotbalistky v pátek doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má v pátek výkop v 19 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor, na trase Praha Jaroměř Sever dvě vozidla bourala na 57,5 kilometru. Na D2 máme další nehodu, na výjezdu z Brna na 4. kilometru se srazil osobní vůz s nákladním, v Ostravě se bouralo v ulici Doktora Martínka a na Královéhradecku na silnici 308 na výjezdu do Černilova se srazil osobní vůz s nákladním.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převážně oblačno až zataženo, teploty nepřekračují 24 stupňů Celsia. Jinak zítra oblačno až polojasno, později odpoledne a v Čechách od severozápadu očekáváme velkou oblačnost a očekáváme déšť i přeháňky. Teploty ty nejvyšší se dostanou na 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě to místy může být 17 stupňů a později v Čechách očekáváme, že bude místy vát velmi čerstvý vítr. Tolik zprávy, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Katku Haškovou.
0: 10 až 15 stupňů, tak to jste se teda nepředali.
4: Já?
0: Ano, ty za to můžeš, ty to hlásíš, ty za to můžeš.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Věděli jste, že v Evropě existuje místo, kde se lidi dokážou domluvit na velkou vzdálenost bez telefonu, bez internetu a beze slov? Už za chvíli.

0: Tak to byl Adonis, Sherry on your cake na Evropě 2. Ano, je to tak, i ve čtvrt na šest ladíte Evropu 2. A já jsem vám slíbila tajemnou zemi, nebo respektive tajemný ostrov, kde se lidé umí dorozumět beze slov a bez technologií. Představte si, že chcete sousedovi říct, aby přišel třeba na kafe. Jenomže on bydlí na druhé straně obrovského údolí. No tak co uděláte, že ho zavoláte mu, pošlete zprávu? Ne. Zapískáte na něj. Přesně takhle se totiž po staletí dorozumívali na španělském ostrově La Gomera, který patří ke Kanárským ostrovům. Oni tam totiž mají vlastní pískací řeč, které říkají Silbo Gomero. A není to jenom nějaké takové jako písknutí ve stylu hej, pojď sem. Ale oni tím pískáním dokážou předávat celé věty. Ten ostrov je totiž samá hora a samá hluboká rokle, no a zatímco obyčejný lidský hlas se tak daleko nedonese, tak to pískání může být prý za dobrých podmínek slyšet i několik kilometrů, takže si lidé mohli přes údolí předávat zprávu, aniž by hodiny museli šlapat z kopce a zase do kopce. No a nejlepší na tom je, že děti se to pískání nebo tu pískací řeč dodnes učí ve školách, nebo ve škole, tam je asi jednu. Dokonce od roku 2009 je tady ta pískací řeč zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. No, takže vidíte to. Zatímco u nás učitelka napomíná děti, aby při vyučování nepískali, no tak na La Gomera je to součást výuky. A jako mně to přijde docela dobrý, že vlastně za pískání v hodině můžete dostat třeba jedničku místo poznámky. A já si jako myslím, že bychom díky tomu nebo kvůli tomu klidně mohli rehabilitovat i slavné pískání Dáši Havlové při inauguraci jeho manžela. Podle mě nám chtěla říct prostě jenom něco důležitého, akorát my jsme ji nerozuměli. Tak, tohle je Evropa 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Vybavujete domácnost?
11: Jo.
10: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
11: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
13: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
14: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
15: Klid, máš na to 3 dny.
16: A těch lidí, co čekají na autogramy?
15: No, jsou tu všichni.
17: Kniha Brno. Největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
18: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
19: Zpátky k muzice.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Venku je podzim, ale já myslím, že tady ve vysílání Evropy 2 bylo chvíli docela léto díky Alvárovi Solerovi jeho La Libertad. No ale já jsem si pro vás připravila něco úplně jiného, a sice sport, ale ne jen takhle dojaký. Představte si, že hrajete fotbal, ale vůbec přitom nemusíte běhat, nepotřebujete míč a ani vlastně nemusíte umět kopnout do žádného balónu, přesto můžete dát gól. Tak já mluvím o takové novince, které se říká drone soccer, tedy fotbal z drony. A dokonce se už objevil i v Česku. Nově se mu věnují studenti střední průmyslové školy dopravní v Plzni. O co jde, jak se to hraje? Představte si dvě družstva, každé má 5 hráčů, ale místo fotbalistů běhajících po trávníku, tam máte hráče, kteří mají ovládací konzoly, nebo jak se tomu říká, a mají drony. A ty droni vypadají jako takové létající koule. Hraje se to ve velké zasíťované kleci a jsou tam branky, které jsou ve tvaru kruhů. A vy vlastně dáváte gól tím, že ta vaše koulička proletí tady tím kruhem. Jako celé to trošičku vypadá, jak fanfrpál z Harryho Pottera, akorát na dálkové ovládání. Prostě místo košťat létají drony, no a hráči samozřejmě u toho stojí na zemi a ovládají to na dálku. Cílem je tedy proletět tím speciálním vlastně útočným dronem, to je to kolečko, které jsem říkala, a ty ostatní drony mu pomáhají, nebo naopak brání soupeři ve skórování. Jo, normálně se to rozděluje i na obránce a útočníky. Jeden set trvá 3 minuty, potom následuje minimálně 5minutová přestávka, ale ne proto, aby si hráči mohli oddychnout a ulevit svým palečkům, ale aby si mohli opravit drony. No a právě proto ten sport zavedli v té plzeňské škole, protože studenti si ty drony sami staví, učí se je pilotovat, vymýšlejí taktiky a když se jim něco rozbije, tak si to taky musí opravit. Takže se vlastně učí techniku, elektroniku a týmovou spolupráci a ještě je to baví. No není to skvělý. A mě na tom baví hlavně jedna věc, že konečně existuje fotbal, ve kterém vlastně můžete mít obě nohy levé a přesto být nejlepším střelcem. No ale zároveň taky musíte mít oba palce pravé.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr
4: a rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
6: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek.

0: jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji vám.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz.
7: Prodoma. Pomáháme s Europlazmou.
8: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
9: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2, 105,5.

0: krásné dobré čtvrteční odpoledne, nebo chcete-li už podvečer, ladíte stále vysílání Evropy 2 a Maximum muziky pomalu končí, protože Bob Schwartz zaujal místo po mé levici. Ahoj Bobe, jak se máš? Ahoj. Já jsem si tě nezapla. Ahoj Bobe, jak se máš?
1: Ahoj. Já jsem si tě nezapla, to by ještě žádná holka neřekla.
0: Na druhou stranu musím říct, že je to tady výhoda, že si můžu kluky nejenom zapínat, ale i vypínat,
1: ano,
0: víš?
1: Takže?
0: Takže až mi budeš štvát, tak ti zase vypnu.
1: Tak vypínej.
0: No ne, takhle jednoduchý to nebude. Já se tě chci jenom zeptat, ano, jak jsi se těšil na dnešní čtvrteční music chart?
1: Vypni to a jdeme. je to poměrně, řekl bych, objevná otázka. Těšil jsem se velmi, jako každý čtvrtek na hitparádu a na posluchače a na hlasující a na všechny a na tebe.
0: Jenomže zatímco pro tebe to není objevné, protože je to tvoje, řekněme, týdenní rutina, tak pro mě je to naprosto objevné, protože to je podle mě třeba teprve po druhé nebo po třetí, co se tady takhle spolu potkáváme. Takže já si užívám, víš to.
1: Já vždycky myslím hlavně na ty posluchače, čili já si myslím, že je úplně jedno, co my si tady užíváme, jde o ně. Jo. Takže já bych už to nechal na nich.
0: Tak jo, necháme to na nich. Já to zase beru tak, že když si to užíváme, já budu si to užívat všichni, ale vy si určitě užijete, Boba.
1: To je dobrý přístup, ale to.
0: No, tak vidíš, že jsem to nemyslela zase tak špatně. Tak jo, Bobe, já tě vypínám i sebe, jdeme dál. Za chvíli Music Chart na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Now let these little bitches do
3: some fishing! Yeah. Let's go! Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem.
4: Where are we?
5: Rolling Loud!
4: Where are we?
5: Fishing at the lake house.
4: That's right.
3: A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott.
5: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
3: Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání.
6: I'm looking for my son. You wish that pervert was your daddy.
3: Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochránku i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem.
7: In here, daddy!
8: Herbert just call himself daddy.
3: Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hiphopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
9: Hi honey.
8: Hi, how's everything going?
9: Oh, everything's going. Pretty good.
3: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
10: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
11: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
12: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
12: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
14: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
14: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
17: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
14: No tak to radši převezmu já, vysílá.
17: To je to zívání někde mezi songy, jo?
14: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
18: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
14: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
19: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Naviděnou Arkády.
14: Každé úterý a neděli v 8 večer.
20: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
14: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
21: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
14: Každé úterý a neděli v 8 večer.
22: A tak je to věta o jednom slově. Věta hová debilní.
14: Na Evropě 2.
23: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Chotobuzi 330 Čestlice.

0: I 18. hodina je čas zpráv se Zuzkou Kozákovou na Evropě 2.
1: Dobrý podvečer. Správa železnic do konce roku navýší počet cedulí, které jsou utratí a nabízejí lidem v těžké životní situaci kontakt na krizovou pomoc. Zároveň bude pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit více mladých lidí. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není projevem slabosti. Už na jaře instalovali cedule na 12 místech. Sněmovna projedná prezidentem vetovaný návrh nového zákona o zaměstnancích státu i navazující předlohu na mimořádné schůzi, která začne příští středu 14. října v 9 hodin. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran, tedy ANO, SPD a motoristů, předseda sněmovny Tomio Okamura. Teď už se společně podíváme za Luckou.
2: Plánované 3 větrné elektrárny vysoké až 230 metrů u Kojetína na Přerovsku podle odborníků nenaruší svým vizuálním působením výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži ani z tamních dvou zahrad. Ty jsou spolu se zámkem zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Experti hodnotili vliv elektráren na dálkové pohledy i panorama Kroměříže. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Miru Andrejevovou nebo její krajanku Jekaterinu Alexandrovovou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D6, a to na trase Cheb Karlovy Vary. Požár osobního vozu je na 126. a 5. kilometru. V Hradci Králové v ulici Akademika Bedrny se došetřuje nehoda dvou vozů a s komplikacemi počítejte i v Brně. V Bělohorské bourala 3 osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně převládá převážně oblačná obloha, počítejte s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer se objeví velká oblačnost, k tomu déšť či přehánky a teploty se budou většinou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Opět před námi dvouhodinovka, na které velký podíl máte vy, až na výjimky to bude podle vašeho hlasování na Evropa2.cz, takže pojďte teď sklízet plody své práce v podstatě.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Tak já kdybych měl shrnout, co mě od minulé hitparády na Evropě 2 zaujalo z hlediska showbiznesu a toho hudebního obzvlášť, a bral bych to teda u nás v České republice, tak kromě například oznámení smutné zprávy o tom, že Eva Farná a Martin Chobot se rozcházejí, tak například já jsem si dost užil to, že kapela Lunatic oslavila velkým koncertem 30 let svojí existence. Už podruhé.

Tak zase jsem si to neodpustil, přátelé, zase jsem musel dát ukázku něčeho, co by tady normálně nezaznělo. Tohle byly Lunatic v dobách své největší slávy. Tak už po druhé si dali pražské O2 Univerzum a byla to vlastně teda druhá oslava toho výročí, což souviselo jednak s tím, že prostě zájem o ně stále trvá. Dokonce mám pocit, že v poslední době je čím dál tím větší. No a navíc, a možná, že pro spoustu hlavně návštěvnic toho koncertu, právě tohle bylo hlavní lákadlo, že kluci po letech se objevili v plné sestavě, to znamená ve čtyřech i s Martinem Kociánem. Takže ve čtyřech sice prý jenom na jeden večer, ale kdo ví, že jo. A já teda jsem si dával i rozhovor právě s Martinem Kociánem a líbilo se mi, jak opravdu na něm byla vidět ta radost, že je zase toho součástí toho cirkusu, jak si užívá ty okamžiky v pozici v podstatě superstar a jak opravdu je to prostě showman, to se nedá odestát, to se mu nedá upřít. Mimochodem showman 50letý, teď oslavil Martin Kocián v týdnu 50. narozeniny, na což teda nevypadá. Ale asi bych úplně nedoporučoval nějaké recepty jeho, jak se udržet dlouho mladiství. Já myslím, že u něj to není proto, ale spíš navzdory tomu, jak žije. Asi dobrá genetika. Takže Lunatic, prostě velký koncert, povedlo se. Já osobně z toho mám radost, protože mám tady tu partičku rád. No a mám rád, ale přátelé, samozřejmě taky vás, takže mám radost i

Na 30. letošní Music Chart, já jsem Bob Schwarz a tady teď to bude zase přehlídka toho nejlepšího a taky vlastně přehlídka vašeho hlasování na Evropa2.cz za uplynulý týden. I když je pravda, že začínáme vždycky novinkami, tak i dnes to tak bude, ty na vaše hlasy teprve čekají a dá se to říct i o té první dnešní novinka číslo 1 od kapely Kasabian. Začínáme!

Evropa 2, hitparáda Music Chart a novinka číslo 1 dozněla od kapely Kasabian, kteří tímto představují nový single s názvem Silver Apple Eyes ze svého 9. studiového alba. Tahle britská kapela, tak jak v této písni, tak na tomhle albu prý propojuje svůj typický kytarový rukopis, jak konec konců to známe od britských kapel, s výrazným ovšem disco groovem, psychedelí a elektronikou, a ukazují tím i svoji lehčí, v tomhle případě tanečnější stránku. Tenhle ten track tak prý zachycuje pocit nočního úniku z reality, a to ať jste kdekoliv, jestli to je v Británii nebo v Japonsku, tak prostě jde o to stavět na hypnotickém refrénu a okamžitě zapamatovatelné melodii, a právě ten pocit toho nočního úniku Silver Apple Eyes patří prý k nejpřístupnějším momentům alba i celkově tvorby Kasabian, kteří teda právě tímhle propojují rockovou energii s tanečním beatem. Album vyšlo na začátku září a hned po vydání tak se dostalo rovnou na první místo britského albového žebříčku. Takže tohleto spojení rockové muziky s tou, řekněme, tanečnější, mně se tam líbí to slovo psychedelie, tak asi Británii funguje, očividně, ale je samozřejmě otázka, co tomu řeknete vy. Tak vy hlasujete na Evropa2.cz, vy možná pustíte novinku číslo 1 do příštího žebříčku, to je ale ještě daleko, my jsme teprve u druhé dnešní soutěžní novinky a s tou je tady vlastně taky věc, kterou jsme stejně jako tu první nabídli před týdnem, jako

Novinka číslo 2 v hitparádě Music Chart na Evropě 2. A s ní italské trio producentů, které si říká Medusa, a taky zpěvák, který právě propůjčil svůj vokál téhleté skladbě, jmenuje se Khalid a skladba se jmenuje Weekend. Takže neplest. Khalid v tomhle případě zpívá, Weekend se to jmenuje. Pracovat s ním byl neuvěřitelný zážitek od začátku až do konce, říkají právě producenti z Medusy o tomhle americkém zpěvákovi. Je to ten umělec, který si dává záležet na každém detailu, sledovat tu úroveň oddanosti ve studiu, tak bylo opravdu inspirující, pochvalovali si pánové. Tak jsme teď měli možnost právě díky téhle té jejich osvěžující a inspirující spolupráci poslechnout si moderní klubový track se sluncem zalitým groovem, jehož melodie se zarýjí do hlavy, ale samozřejmě nedá se to takhle zevšeobecňovat. Já doufám, my tady, proto vám to pouštíme, doufáme, že vám se zarylo, ale uvidíme, jestli ano, to se projeví právě tím, že budete hlasovat třeba i právě pro tuhle novinku číslo 2 na Evropa2.cz. Stejně jako se to stalo před týdnem, pro novinky se hlasovalo, jinak by se sem nedostali, no a platí to i pro tu, která je teď na 20. místě. Kygo! When you

0: Posloucháte Evropu 2 a hitparádu Music Chart a tohle teď byl úplný příval novinek, protože po těch dvou dnešních soutěžních nových, tak jsme si dali hned na 20. respektive 19. místě taky novinky pro změnu z minula. Na 20. místě Kygo a Dan Timinsky, to už jsem předtím nestihl říct jeho jméno, takže teď ho dodávám, že Kygo a Dan Timinsky 20. místo. A tohle už bylo místo 19. a taky novinka z minula a s ní Henry Moody. No a co dál? Pro pravidelné posluchače hitparády teď to asi nebude úplně překvapení, že nás čeká krátká pauza a hned po ní pát týdne na 18. místě se přihodilo tohle nadělení kapele Giant Rooks, takže dáme si ji, ale nejenom to, čeká nás toho pochopitelně ještě více, například mám tady takové pojednání o jedné velké hudební soutěži, takže je to prostě samá soutěž, velká hudební za chvíli a tohle všechno je taky vlastně hudební soutěž Music Chart na Evropě 2, buďte s náma.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Když už se nevejdete do...
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
2: Auta pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
9: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
9: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
9: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
9: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
13: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
9: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
14: Evropa 2.
9: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart. Tým.

0: Music Chart na Evropě 2 vám dlužím informaci, na jaké pozici ti Giant Rooks byli minule, před týdnem.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2.
0: Takže byli 11. pro toto dnešní místo 18. je 5. týdne. Nicméně my už jsme dál, tohle už je místo 17. a Martin Garrix a U2.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a než si dáme 16. Rieba, tak zpráva pro někoho možná smutná, ale umím si představit, že pro někoho i potěšující, protože samozřejmě, jak to tak bývá, tisíc lidí, tisíc chutí a zrovna soutěž Eurovision Song Contest tak vzbuzuje častokrát velké kontroverze a má vedle spousty fanoušků taky spoustu lidí, které štve. Takže Česká televize teď svůj příspěvek na tohle téma začala opravdu pohnutě. Některé zprávy se nepíšou snadno, uvedla ČT, s tím, že ví, že pro spoustu fanoušků Eurovize je ta soutěž významná. Poděkovali českým reprezentantům i divákům v uplynulých letech, kteří soutěž sledovali a podporovali a zároveň oznámili, že kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií, tak musí pro příští rok, pro rok 2027, odstoupit z účasti a Česká republika tím pádem na Eurovizi nebude mít svého zástupce. Prý už nyní mají rozpočet nižší o 350 milionů korun, než byl plánovaný původně. A v případě schválení vládního návrhu na změnu financování, tak finanční propad by mohl dosáhnout až téměř 2 miliard korun. Takže zkrátka, jak se říká, je potřeba utáhnout opasek a Eurovize tím pádem je jedna z těch, kde ty úspory se budou hledat. Evropská vysílací unie EBU tak rozhodnutí ČT potvrdila, uvedla, že rozumí finančním tlakům a že vyjádřila i naději, že se Česká republika do soutěže v budoucnu vrátí. A je to teda vlastně zvláštní paradox, že Česko, kterému se léta v Eurovizi nedařilo, když teda nepočítáme před pár lety Mikolase Josefa, a ten vlastně možná právě zažehnul tu dobu úspěšnější, tak jak říkám, je to paradox, že po letech, kdy jsme vlastně ve finále té soutěže vůbec nebyli, tak najednou se začalo dařit. Loňský účastník, nebo letošní dá se vlastně říct, tak ve Vídni se probojoval do finále, nakonec obsadil 16. místo, skončil by asi i lépe, kdyby tam nebyly přímo v tom přenosu problémy, právě když zpíval náš zástupce Daniel Žižka, myslím, že říkám správně jeho jméno, tak zrovna byl nějaký problém s kamerou, takže zkrátka těch hlasů přišlo asi méně, než by přišlo standardně. No tak prostě je to pryč. Příští rok v Eurovizi Česká republika nebude. Za mě, a to nejsem nějaký velký fanoušek tohohle cirkusu, si myslím, že to je škoda, a to z jediného důvodu, že je to dobrá reklama pro Českou republiku, že zkrátka jsou tam Albánie, jsou tam země tohohle druhu a pak tam není Česko. Přijde mi to trošku zvláštní, tak třeba se zase brzy vrátíme do Eurovize. Evropa 2 Music Chart.

Ta za mě asi teď nejzvláštnější píseň, kterou tady pro vás mám aktuálně v hitparádě Music Chart na Evropě 2, dozněla teď na 15. místě, Topic a Carte Blanche, a dozněla před místem 14. pochopitelně, na něm Olivia Rodrigo, ale taky před prvním future hitem dnešním. A s tím se hlásí mistr soulových balad, tedy Swims, single nový se jmenuje Break Up in Reverse, a je to prý skladba s hlubokým emocionálním nábojem a hlavně netradičním pohledem na zlomené srdce. Text zkoumá hořko-sladkou touhu vrátit čas a prožít celý konec vztahu pospátku, to znamená od jeho bolestivého závěru až k samotnému krásnému začátku. No, zajímavý nápad. Single je z nového alba, tedy o Swimse, které má poetický název Ugly, neboli ošklivý, to vyjde v lednu příštího roku. Single z něj si ale dáme už teď hned. Euro.

Teddy Swims s Future Hitem za námi a ještě jenom k němu doplňující informace, že vám ho přivezeme do Prahy 20. března na koncert 20. března příštího roku, ale teď už jdeme dál, tohle je 14. Olivia Rodrigo, Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a tohle byl šplh týdne, The Script, minulé 18. dnes na 13. pozici. No a než si dáme 12. Dany, která mimochodem po 7 týdnech se loučí, takže já tady budu plakat, protože to je moje teď nejoblíbenější věc, píseň Rain, tak já si ji užiju. Doufám, že vy taky na 12. místě a potom taky 11. Katy Perry, pochopitelně. Tak ještě předtím vám tady dám jednu informaci ohledně koncertů. Už jsme to tady nakousli trošku, upozorňoval jsem na vystoupení Teddyho Swimse 20. března 2027, tak vystoupí v Praze, ale aby to právě nebylo takhle, jak se říká, pragocentristické, aby to nebylo jenom o hlavním městě, už to dávno neplatí, že hvězdy by jezdily jenom do Prahy a to je dobře, tak mám tady zajímavé vystoupení, které se chystá na Moravě. Přátelé, Anastasia tak vyráží na velké evropské turné a přichystala si na podzim teď jednak kolekci svých největších hitů, ale důležitá informace je, že v úplně jiném habitu, než jsme ty hity zatím znali. Název i desky, která vlastně vychází k tomuhle tomu turné, tak už napovídá, o co bude. Symphonic Revolution se jmenuje to album, vyjde 20. listopadu. No a jak teda právě už jsme se asi všichni dovtípili, tak svoje nejslavnější písně Anastasia představí v doprovodu symfonického orchestru a sice bude to 60členný City Light Symphony Orchestra ze švýcarského Lucernu a společně známým hitům Anastasia prý vtiskli úplně novou podobu. No a teď teda ta potěšující zpráva je, že jednou z evropských zastávek tak bude moravská metropole Brno, tam vystoupí 15. října letošního roku. Tak jestli přiveze do Brna 60členný orchestr, to netuším, ale každopádně bude pod špilasem Anastasia. Tak se těšíme.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Tak jak se vyvíjí 39. letošní Music Chart na Evropě 2 a taky 702. celkově, i tenhle příblastek platí a vlastně ten hlavně potvrzuje prestiž a váhu a sílu naší hitparády, protože když už to tak dlouho společně táhneme, tak to už musí mít nějakou validitu. Táhneme to tím způsobem dohromady, že vy hlasujete na Evropa2.cz a my zase tím, že vám tady pak ty výsledky dáváme, tak zatím z poloviny je pro dnešek známé 20. místo, Kygo a Dan Timensky, novinka z minula, místo 19. taky novinka z minula, a sice od Henryho Moodyho. Na místě 18. potom Giant Rooks, kam spadli z místa 11. takže 5. týdne. Místo 17. Martin Garrix, U2 dohromady, 16. pozice taky dohromady, tentokrát Rayep a Nathan Nicholson. 15. místo taky kolaborace několika umělců, Topic, Carte Blanche a Alexander Tidebrink, neboli A7S. Taky Olivia Rodrigo tady s námi byla na místě 14. The Script, to už je dnešní šplh a vlastně šplh týdne i, protože minule byly 18. dnes 13. The Script. Dany potom se loučila po 7 týdnech na místě 12. a na 11. místě Katy Perry uzavřela první hodinu, kterou otevřeme, respektive po které druhou hodinu otevřeme novinkami, stejně jako jsme otevřeli tu první, tak dnešní novinka číslo 1 byla od Kesabian, novinka číslo 2 od Meduzy a Khalida. Nás teď ale, a mě, jak slyšíte, především zajímá novinka 3., která právě načne tu druhou hodinu, no a načne nám jí opravdu kvalitně Taylor Swift, tak jdeme na ní rovnou.

takže je to asi něco, co se občas prostě stane. No a právě, když je to o těch toxických vztazích, tak vznikl i klip k tomuhle songu a ten v podstatě tohleto přesně spodobňuje. A že to bude asi klip kvalitně natočený, tak tomu odpovídá i výběr herců, co si v něm zahráli, takže například Colin Farrell a Dakota Johnson. Typoval bych, že Colin Farrell bude ten blb. Tak mrkněte i na klip pochopitelně, ale předtím ještě vydržte na poslední dnešní soutěžní novinku, novinka číslo 4. A jestli jsme tady teď měli možná největší současnou hvězdu světovou, Taylor Swift, tak teď tady máme hvězdy velké české domácí, a sice Leny a Anabel dohromady. Novinka číslo 4.

To je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla dnešní poslední soutěžní novinka, novinka číslo 4, hlavně od mnohonásobné držitelky prestižních hudebních cen a od zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, a to je Leny. Leny vydala na své 33. narozeniny, to znamená teď v pátek 25. září, nové studiové album, které se jmenuje Good Omens, a prý poprvé na sebe vzala kompletní zodpovědnost za vznik i vydání desky, protože ji vydala pod vlastním labelem a hlavně byla opravdu tou hlavní producentkou. Tuhle novou desku, včetně téhle nové skladby, tak Leny představí naživo na dvou křtech. Jeden proběhne ve středu 4. listopadu v pražském klubu Roxy a potom ve čtvrtek 12. listopadu v londýnském Notting Hill Arts Clubu. Nechala jsem na něm krev, pot i slzy, říká Leny, která, jak už zaznělo, poprvé se

hrála role producentky. A na tomhle albu tak je samozřejmě, jak to bývá zvykem, několik hostů, tak jednak kapela The Atavist například a taky zpěvačka Anabel. Tu jsme právě teď taky slyšeli, protože společně s Leny tak naspívali tuhle ultimátně ženskou a zároveň jednu z nejtvrdších skladeb desky. Perfect Girls se jmenuje a měli jsme ji tady jako novinku číslo 4. No a jdeme od novinek tuhle chvíli už na top 10, na těch 10 úplně nejvíce vámi prosazovaných a nejvíc hlasů dostávajících, takže 10. místo rovnou Illinium, Ellie Goulding, potom Mark Dunn a Raymond a pak si řekneme.

0: Za chvíli na 8. místě Alesso a One Republic, hitparádě Music Chart na Evropě 2 a pak už nabídnu hudební zpátečku do roku 2010. Tak vydržte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Když už se nevejdete do auta.
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Uta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Na sedmém místě se za chvíli s hitparádou Music Chart na Evropě 2 rozloučí Norma Jean Martin. Teď si ale dokážeme, že to loučení vlastně nic neznamená, protože i po letech se dá vzpomínat na muziku, když byla dobrá, tak jdeme vzpomínat na začátek října roku 2010 a musím říct, že všechny ty tři ukázky, které tady jsem pro vás připravil, tak jsem připravil, protože to jsou mé oblíbené kousky z té doby, všechny jsem je měl moc rád. Třeba tehdy 17. Hurt.

Téhle písně doporučuji i klip, geniální, tam baletky padaly do bazénu, si pamatuju, to mě docela bavilo, ale hlavně ta kapela Hertz tehdy měla strašně dobře našlápnuto k veliké kariéře a k velkým úspěchům, pak se to nějak možná trošku seklo, ale tohle po nich zůstalo, tak ono to někdy stačí. Jdeme dál, místo 13. tehdy obsadila Katy Perry, taky skvělá věc, Teenage Dream.

Za mě je to nejlepší možná, co Katy Perry kdy vyplodila, ale tak to je můj osobní názor. Jdeme dál, ještě vám připomenu čtvrtým místem dvojici Enrique Iglesias a Nicole Scherzinger.

Tohle všechno nás vás bavilo přesně před 16 lety, no ale něco samozřejmě bavilo nejvíc, a to před těmi 16 lety byly Linkin Park. Evropa.

0: můžu říct, že novinky z minulého vydání hitparády Music Chart na Evropě 2 to dneska dotáhly vysoko, některé dokonce do první trojice, no tak nebudu předbíhat, myslím si, že kdo jste slyšel před týdnem, tak tušíte, kdo je v té top trojice, ale to až za chvíli. Tohle byla taky novinka z minulá, Tia Vitek, a to na místě šestém, za chvilinku pátý Benson Boone, ale ještě mezi tím si dáme skladbu, kterou jsem tady taky představoval, a to od Robina Schulze. Je to producentská záležitost Watermata, doufám, že vyslovuju správně tohleto jméno, francouzský producent, který se ovšem vrací právě v novém kabátě díky německému hitmakerovi, a to je Robin Schulz, navíc to je můj oblíbenec, takže všechno se to hezky sešlo, pojďme si to užít.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

pojďme si v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 shrnout poslední minuty a vlastně podívat se trošku i do budoucnosti. Té nejbližší na pátém místě jsme slyšeli Bensona Boona, tohle teď na místě čtvrtém byli Robin Schulz a Burbs. No a už nás teda tím pádem čekají medailové pozice a mezi nimi jedna novinka, ale ta nebude na třetím místě, protože třetí je dnes Miley Cyrus. Za chvíli. Předtím ještě pohled do zahraniční hitparády. Podíváme se do italské hitparády rádia DJ Italy. První místo tam totiž obsadila zpěvačka a zpěvák. S tím, že zpěváka známe všichni, Bruno Mars, ale zpěvačka Karol G, tak možná pro někoho to bude nové jméno, jméno téhle kolumbijské umělkyně, která vydává nové album, jehož název po mně nemůže nikdo chtít, abych tady řekl správně, Nome Arpiento de Sentir Tanto. Tak nějak jsem to dal, do příště, jestli tady ještě budeme mít, tak vám i zjistím, co to znamená. Každopádně je to její sedmá studiová deska, která vypráví o lásce, zlomeném srdci, nostalgii, vzteku, naději a uzdravení. Čili ovšem, co je život. A mezi 14 tracky tohoto alba tak je i single Still a ten právě vzniknul dohromady s Bruno Marsem. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Tak nebudu to komentovat, sami jste to teď slyšeli, je to nejvýše postavená novinka z minula, ale je druhá, Adele, v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 a mě to nevyčítejte, já za to nemůžu, já si myslím, že by měla být první, ale to je na vás, jestli budete hlasovat právě pro Adele třeba do příště na Evropa2.cz. Já bych se přikláněl k tomu, abyste hlasovali do 40. respektive 73. hitparády na Evropě 2, protože dneska je to 39. roku 2026 a taky 72. celkově. A kompletní výsledky jsou takovéto. Vypadly Miraj a Kecáj po 7 týdnech a taky ale jenom po jednom týdnu Ray Dalton a James Marriott. Ti jsou pryč. Tak naopak ti, kteří míří k nám do top 20, jsou Kasabian s novinkou číslo 1, Medusa a Khalid, to už je novinka číslo 2, Taylor Swift novinka číslo 3 a Lenny Annabelle dohromady a novinka číslo 4. A top 20, kterou už vlastně známe téměř celou až na první místo, 20. místo Kygo a Dante Minsky, minulé novinka. Stejně tak Henry Moody s novinkou na místě 19. Na 18. pozici Giant Rooks, kam spadli z 11. takže 5. týdne místo, 17. pak Martin Garrix a U2, Rehab Nathan Nicholson místo 16. na 15. Top Pick a Carte Blanche a Alexander Tiedebrink, neboli A7S. Olivia Rodrigo pak 14. 13. The Script, je to šplh týdne z 18. na 3. Dani se s námi rozloučila na místě 12. po 7 týdnech, místo 11. pak obsadila Katy Perry, místo 10. Illinium a Ellie Goulden, Mark Dan a Raymond taky loučení po 7 týdnech na místě 9. Alesso a One Republic ti už jsou 8. Další loučení pak na 7. Norma Jean Martin. Jedna z novinek, které se taky dařilo od ty... Vítek, teď jsem to sklonil zvláštně, ale je to prostě ty a Vítek, aha, pro dnešek místo 6. Benson Boone potom na místě 5. Robin Schulz a Burbs, to bylo další loučení po 7 týdnech na místě 4. Miley Cyrus jsme slyšeli dnes jako 3. Adele s nejúspěšnější novinkou z minula na místě 2. No a první obsadili stejně jako před týdnem Slávek Fam a Pauly Garant. Já už jsem to říkal, je to fakt jenom o tom, jak hlasujete. Evropa2.cz je to místo, kde se hlasuje vždycky od čtvrtka od 20. hodiny do následujícího úterního poledne. No a já vám tady vždycky pak ve čtvrtek a taky v neděli mezi 18. a 20. ty výsledky vašeho hlasování předestírám. Tak bude to tak i za týden, těším se na vás, ale jak říkám, hlasujte, stojí to za to. Evropa2.cz, tam hlasujte za týden u hitparády. Ahoj. Evropa2 Music Chart.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
1: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Umírám, celý se klepu a

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 8.2 a 105.5 FM. Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: muziky. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opravdu.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Haló, kdo?
1: Haló.
2: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
2: Ne!
1: Ne!
3: To je na infarkt!
1: Iveto!
2: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
3: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
3: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

Maximum nový muziky. Evropa 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o Maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2.

přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A